0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Paliva budou od pátku levnější. Polsko vydělává na Vysokých Tatrách a z národního fotbalového týmu vypadl další hráč. Je tu rychlý přehled zpráv a s ním Bezva. Nafta i benzín budou od pátku levnější. Litr nafty u benzínek smí od pátku stát nejvýš 8,40 korun, 8,50 haléřů. Litr benzínu nás smí nejdráž přijít na 45,90 korun. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od čtvrtka. Opatření má zatím platit do konce října. Maximální povolené ceny se nevztahují na prémiová paliva. Po zavedení regulovaných cen už ve čtvrtek nafta u čerpacích stanic výrazně zlevnila. Na řadě míst zlevnila na litru i o 3 koruny. U benzínu byl pokles méně výrazný. K regulaci cen paliv vláda přistoupila už letos na jaře. Státní rozpočet to podle ministerstva financí vyšlo zhruba na 1 miliardu korun měsíčně. Konec jedné velké hudební éry. O tom se dá mluvit v případě pražského festivalu Metronom Prague. Po 10 letech definitivně končí. Pořadatelé oznámili konec projektu poté, co se z něj nepodařilo vytvořit metropolitní kulturní událost Prahy. Nelákal dostatečnou pozornost fanoušků hudby ani sponzorů. Naposledy se konal letos v červnu. Fungoval jako multižánrový svátek, míchal pop, indie, elektroniku, hip-hop i rock. Na své si pravidelně přišli i rockoví fanoušci, kteří v průběhu let mohli jít na Nicka Cavea and the Bad Seeds, Iggyho Popa, Liama Gallaghera nebo domácí legendu Pražský výběr. Polsko si udělalo z Vysokých Tater parádní biznis a vydělává na nich mnohem víc než Slovensko. Hory na slovenské straně jsou totiž citlivým tématem a řeší se tam spousta omezení a limitů při výstavbě i cestovním ruchu. A to Poláci podle zjištění našeho zpravodaje Josefa Bálka nemusí.
2: Snahy zachovat charakter Vysokých Tatier je výstavba na Slovensku zviazaná prísnymi obmedzeniami. Aj preto rastie dopyt po investičných apartmánoch uprostred hôr s cieľom prenajímať ich hosťom. Keďže nové hotely a domy sa nestavajú, ťažia z toho Poliaci. Majú viac ubytovacích kapacít, až o 20 000 lôžok, najmä v Zakopanom. Lákajú na nižšie ceny. Ich nevýhodou je menšia rozloha Tatier a cestovanie turistov na slovenské územie. Jozef Bálko, Vysoké Tatry.
0: Poslúcháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Z národního fotbalového týmu vypadl další hráč kvůli zranění. České reprezentaci bude v zápasech Ligy národů ve Španělsku a v Anglii chybět záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty se kvůli zranění kotníku nestihne na zbylé dva duely dát do pořádku. Reprezentace o tom informovala na síti X. Denia během této akce přišel už o 8. zraněného hráče. Jeho výběr v pátek odcestuje do Oviedo, kde v sobotu změří síly s evropskými i světovými šampiony ze Španělska. V úterý národní fotbalový tým ve Wembley čeká odveta s Anglií. Nakonec zpráv mám pro vás ještě počasí. V noci na pátek budou teploty mezi 13 až 8 stupni Celsia. Většinou má být polojasno až oblačno. Páteční den bude na východě jasný a většinou všude jinde polojasný. Páteční teploty se vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

Legendární kapela Soha, já známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Nejlepším místem pro život v Česku je Turnov. Británie přidává další protiruské sankce a Syňaková zazářila v Pekingu. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Miroslav Toman se ve čtvrtek stal šéfem civilní rozvědky. O jmenování muže, který teď působil jako náš velvyslanec v Bulharsku, rozhodl ministr vnitra Lubomír Metnar už v srpnu. A to poté, co ke konci září oznámil rezignaci jeho předchůdce Vladimír Posolda. Toho jmenoval bývalý ministr vnitra Vít Rakušan.
2: On byl klidnou silou a domnívám se, že tu službu po nejrůznějších turbulencích v posledním desetiletí dokázal stabilizovat. Jeho služba dokázala pojmenovávat hrozby takové, jaké jsou, dokázala odhadnout svou sílu a co je důležité, měla velikou důvěru u spojeneckých služeb.
1: Současný ministr vnitra Lubomír Metnar od nového šéfa civilní rozvědky očekává hlavně rozvoj rychlé reakce na aktuální i budoucí bezpečnostní hrozby a aktivní roli v bezpečnostním systému ČR i v mezinárodní spolupráci. V Česku se nejlépe žije v Turnově, vyplývá to z aktuálního indexu Prosperity. Na druhém místě jsou Luhačovice ve Zlínském kraji a stupně vítězů uzavírá Žamberk v kraji Pardubickém. Třeba taková Praha skončila až na 9. místě. Hlavnímu městu škodí hlavně vysoké ceny bydlení nebo spousta nepřizpůsobivých lidí v ulicích. A úplně nejhůř dopadl horšovský Týn na Domažlicku, kterému nepomohla ani blízkost turistické Šumavy a českého lesa. Británie rozšířila protiruské sankce. Na svou černou listinu přidala 23 lidí či subjektů a také 8 lodí, včetně 3 plavidel z takzvané stínové flotily, kterou Rusko využívá k obcházení západních sankcí. V pátek o tom informovala britská vláda. Británie a další západní země pravidelně rozšiřují protiruské sankce, aby Moskvě zkomplikovaly financování invaze na Ukrajinu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kateřina Syňaková začala ve čtvrtek v Pekingu vítězně. V singlovém prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou 6-4, 6-3. Všechno sice zahájila prohraným servisem, pak se ale rychle vrátila do hry a svojí protihráčce už nic nedovolila. Teď ji ovšem čeká světová sedmička Elina Svitolinová z Ukrajiny. Naopak její spoluhráč ze zlatého olympijského mixu Tomáš Macháč v čínské metropoli hned v prvním kole prohrál. Od Alexe Molčana ze Slovenska dostal 3-6, 2-6. A teď pro vás mám i počasí. Noční teploty se pohybují v rozmezí 13 až 8 stupni Celsia, k tomu má být polojasná až oblačná obloha. V západní polovině Čech může být postupně až zataženo, což se v pátek může projevit slabými přeháňkami, které budou k večeru zase ubývat. Jinak bude na většině území polojasno nebo jasno a s teplotami od 20 do 24 stupňů.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

Legendární kapela Soha, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Paliva budou od pátku levnější. Polsko vydělává na Vysokých Tatrách a z národního fotbalového týmu vypadl další hráč. Je tu rychlý přehled zpráv a s ním Bezva. Nafta i benzín budou od pátku levnější. Litr nafty u benzínek smí od pátku stát nejvýš 8,40 korun, 8,50 haléřů. Litr benzínu nás smí nejdráž přijít na 45,90 korun. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od čtvrtka. Opatření má zatím platit do konce října. Maximální povolené ceny se nevztahují na prémiová paliva. Po zavedení regulovaných cen už ve čtvrtek nafta u čerpacích stanic výrazně zlevnila. Na řadě míst zlevnila na litru i o 3 koruny. U benzínu byl pokles méně výrazný. K regulaci cen paliv vláda přistoupila už letos na jaře. Státní rozpočet to podle ministerstva financí vyšlo zhruba na 1 miliardu korun měsíčně. Konec jedné velké hudební éry. O tom se dá mluvit v případě pražského festivalu Metronom Prague. Po 10 letech definitivně končí. Pořadatelé oznámili konec projektu poté, co se z něj nepodařilo vytvořit metropolitní kulturní událost Prahy. Nelákal dostatečnou pozornost fanoušků hudby ani sponzorů. Naposledy se konal letos v červnu. Fungoval jako multižánrový svátek, míchal pop, indie, elektroniku, hip-hop i rock. Na své si pravidelně přišli i rockoví fanoušci, kteří v průběhu let mohli jít na Nicka Cavea and the Bad Seeds, Iggyho Popa, Liama Gallaghera nebo domácí legendu Pražský výběr. Polsko si udělalo z Vysokých Tater parádní biznis a vydělává na nich mnohem víc než Slovensko. Hory na slovenské straně jsou totiž citlivým tématem a řeší se tam spousta omezení a limitů při výstavbě i cestovním ruchu. A to Poláci podle zjištění našeho zpravodaje Josefa Bálka nemusí.
2: Snahy zachovat charakter Vysokých Tatier je výstavba na Slovensku zviazaná prísnymi obmedzeniami. Aj preto rastie dopyt po investičných apartmánoch uprostred hôr s cieľom prenajímať ich hosťom. Keďže nové hotely a domy sa nestavajú, ťažia z toho Poliaci. Majú viac ubytovacích kapacít, až o 20 000 lôžok, najmä v Zakopanom. Lákajú na nižšie ceny. Ich nevýhodou je menšia rozloha Tatier a cestovanie turistov na slovenské územie. Jozef Bálko, Vysoké Tatry.
0: Poslúcháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Z národního fotbalového týmu vypadl další hráč kvůli zranění. České reprezentaci bude v zápasech Ligy národů ve Španělsku a v Anglii chybět záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty se kvůli zranění kotníku nestihne na zbylé dva duely dát do pořádku. Reprezentace o tom informovala na síti X. Denia během této akce přišel už o 8. zraněného hráče. Jeho výběr v pátek odcestuje do Oviedo, kde v sobotu změří síly s evropskými i světovými šampiony ze Španělska. V úterý národní fotbalový tým ve Wembley čeká odveta s Anglií. Nakonec zpráv mám pro vás ještě počasí. V noci na pátek budou teploty mezi 13 až 8 stupni Celsia. Většinou má být polojasno až oblačno. Páteční den bude na východě jasný a většinou všude jinde polojasný. Páteční teploty se vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

Legendární kapela Sohaja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Nejlepším místem pro život v Česku je Turnov. Británie přidává další protiruské sankce a Syňaková zazářila v Pekingu. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Miroslav Toman se ve čtvrtek stal šéfem civilní rozvědky. O jmenování muže, který teď působil jako náš velvyslanec v Bulharsku, rozhodl ministr vnitra Lubomír Metnar už v srpnu. A to poté, co ke konci září oznámil rezignaci jeho předchůdce Vladimír Posolda. Toho jmenoval bývalý ministr vnitra Vít Rakušan.
2: On byl klidnou silou a domnívám se, že tu službu po nejrůznějších turbulencích v posledním desetiletí dokázal stabilizovat. Jeho služba dokázala pojmenovávat hrozby takové, jaké jsou, dokázala odhadnout svou sílu a co je důležité, měla velikou důvěru u spojeneckých služeb.
1: Současný ministr vnitra Lubomír Metnar od nového šéfa civilní rozvědky očekává hlavně rozvoj rychlé reakce na aktuální i budoucí bezpečnostní hrozby a aktivní roli v bezpečnostním systému ČR i v mezinárodní spolupráci. V Česku se nejlépe žije v Turnově, vyplývá to z aktuálního indexu Prosperity. Na druhém místě jsou Luhačovice ve Zlínském kraji a stupně vítězů uzavírá Žamberk v kraji Pardubickém. Třeba taková Praha skončila až na 9. místě. Hlavnímu městu škodí hlavně vysoké ceny bydlení nebo spousta nepřizpůsobivých lidí v ulicích. A úplně nejhůř dopadl horšovský Týn na Domažlicku, kterému nepomohla ani blízkost turistické Šumavy a českého lesa. Británie rozšířila protiruské sankce. Na svou černou listinu přidala 23 lidí či subjektů a také 8 lodí, včetně 3 plavidel z takzvané stínové flotily, kterou Rusko využívá k obcházení západních sankcí. V pátek o tom informovala britská vláda. Británie a další západní země pravidelně rozšiřují protiruské sankce, aby Moskvě zkomplikovaly financování invaze na Ukrajinu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kateřina Syňaková začala ve čtvrtek v Pekingu vítězně. V singlovém prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou 6-4, 6-3. Všechno sice zahájila prohraným servisem, pak se ale rychle vrátila do hry a svojí protihráčce už nic nedovolila. Teď ji ovšem čeká světová sedmička Elina Svitolinová z Ukrajiny. Naopak její spoluhráč ze zlatého olympijského mixu Tomáš Macháč v čínské metropoli hned v prvním kole prohrál. Od Alexe Molčana ze Slovenska dostal 3-6, 2-6. A teď pro vás mám i počasí. Noční teploty se pohybují v rozmezí 13 až 8 stupni Celsia, k tomu má být polojasná až oblačná obloha. V západní polovině Čech může být postupně až zataženo, což se v pátek může projevit slabými přeháňkami, které budou k večeru zase ubývat. Jinak bude na většině území polojasno nebo jasno a s teplotami od 20 do 24 stupňů.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

Legendární kapela Soha, já známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Aj tak, Rajta, to je zase pátek. Máme pro vás obrovský překvapení, anšto, a protože pan Mišák padl za vlast, alespoň pro tento den, doufám, že pro víc dnů to nebude. A tak si dneska dáme 2. října takovou dámskou jízdu u nás na Rádiu Rock Zone. Já vás zdravím, jmenuji se Zuza. A shodou okolností to vyšlo tak, že dneska si dá s vámi první oficiální svoji premiéru. Taková naše nová posila, který my tady tak jako domácky říkáme poklad českého ráje, protože je z českého ráje, že jo? Ale jinak se jmenuje Viktoria, už se na vás rozhodopádně těšila, že ano, Viki?
1: Krásné dobré ráno, já jsem se taky těšila. Samozřejmě čekala jsem Mišáka, ale ty, Zuzi, na tebe je přece jenom lepší pohled.
0: Ano, já mám totiž dneska svátek. Dneska je Světový den hospodářských zvířat a já už tady všechny krávy znám a vás ne ještě.
1: Tak ještě máme čas, my se poznáme samozřejmě. No, co nás dneska čeká? Dneska bude převažovat polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. No a kdybyste chtěli vyrazit někam zapařit večer, tak můžete v Praze do Jazzdoku na Laco Deči nebo třeba do Příbramy na Dimitri a Arakain. No a my jdeme na všechno,
0: podstatný, co nejsme,
1: přesně tak.
2: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
1: Smrtící útok na slovenské škole má další oběť. Za nepodařenou popravou v Tennessee může být chyba popravčích. Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Úterní útok na slovenské základní škole má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to oznámil předseda parlamentu Richard Raši. Poslanci dívku následně uctili minutou ticha. První obětí 13-letého žáka po útoku nožem byla učitelka. Policie chlapce zadržela. Podezřelý z útoku není kvůli nízkému věku trestně zodpovědný. Umístěný byl do příslušného detenčního ústavu. Experti se stále dohadují kvůli zpackanému trestu smrti. Vražedkyně Christy Pajková skončila v nemocnici poté, co přežila podání 2 dávek smrtícího jedu. Neúspěšná poprava Američanky proběhla ve státě Tennessee. K přežití podle soudního lékaře Jiřího Hladíka mohla stačit drobná chyba popravčích.
3: Každý lék má takzvanou expiraci, kdy projde, protože ta účinná látka se snižuje. No tak jestli to nebylo už po době té expirace a ta účinnost se snížila.
1: Hladík ale tvrdí, že si mohla Pajková ve vězení vytvořit na smrtící jedy odolnost. Mohla toho docílit za pomocí různých drog, které známe jako opioidy. Mezi ně patří například heroin. Vláda odolala pokusu o svržení. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně vyslovit nedůvěru kabinetu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech 3 koaličních stran. Přítomných 94 zákonodárců koalice přehlasovala 83 přítomných opozičních poslanců. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
1: Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Náš vodní slalomář se chce po sezóně bez individuální medaile z vrcholných akcích vrátit věcem, které mu fungovaly dříve. V jeho tréninku se mu zkrátka nevyplatily novoty.
4: Na jaře jsem se zaměřil víc na tu silovou složku výkonu, což se evidentně ukázalo jako ne úplně dobrý. Myslím si, že jsem sice zesílil, ale na té vodě se to moc neprojevilo. Z tohohle pohledu se budu vracet spíš zpátky.
1: Letos zůstal 33-letý slalomář na obou vrcholných akcích bez medaile. Na červencovém mistrovství světa v Oklahomě skončil v semifinále. Bez medaile pak olympijský šampion z Tokia skončil i v září na mistrovství Evropy. S návratem k tréninkovým kořenům chystá na těchto akcích i návrat na stupně vítězů. Konec jedné velké hudební éry, o tom se dá mluvit v případě pražského festivalu Metronom. Po 10 letech definitivně končí. Pořadatelé oznámili konec projektu poté, co se z něj nepodařilo vytvořit metropolitní kulturní událost Prahy. Nelákal dostatečnou pozornost fanoušků hudby ani sponzorů. Naposledy se třídenní festival Metronom Prague konal v červnu 2026 a fungoval jako multižánrový svátek, který míchal pop, indie, elektroniku i hip-hop s prověřenými klasikami. Na své si pravidelně přišli i rockoví fanoušci, které festival v průběhu let lákal na světové ikony jako Nick Cave, The Bad Seeds, Iggy Pop, Liam Gallagher nebo domácí legendy Pražský výběr. No a já jak už jsem zmiňovala, dneska nás čeká polojasno až oblačno. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a čeká nás chladná noc.
0: Tak to je důležitý vědět, že nám dneska v noci bude chladno. Já děkuju Viktori, určitě si zaslouží pořádnou porci ranní kávy, vy samozřejmě taky. No a my jdeme na muziku, Foo Fighters, Tři sestry a taky Evanescence. Mějte krásný ráno.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock jsou nám v 6 hodin a 20 minut pomalu, ale jistě doznívá Hluchý leopard, neboli Def Leppard a Pour Some Sugar On Me. Jak už jsem zmínila, kolega Mišák bohužel ochořel, takže to dneska dozajista velmi skvěle zvládneme spolu. Já v tuhle chvíli nemůžu než doufat, že vy žádnými hluchými leopardy nejste. Anž to a protože pro vás mám důležitý informace.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A ty se dneska poprvé týkají dopravy. Dejte si bacha na D1 u Velký Bíteše na 157. kilometru ve směru do Brna se srazili hned dva osobáci, zatím to je bez kolon, ale pravděpodobně se tam vytvoří. Další nehoda přikáží na příjezdu do Pardubic z Chlumce nad Cidlinou. Za Semtínem se srazil osobák s nákladňákem a tam už se teda zpomaluje, ne, že ne. No a podobnou nehodu potkáte taky na silnici 15 z Český Lípy do Litoměřic za odbočkou na Kravaře. Pozor si dávejte taky mezi Novým Strašicím a Rakovníkem. U Lužné se srazili dva osobáci a jezdí se tam jenom kyvadlově. Tolik aktuálka z dopravy, za chviličku už hit sezóny Rádia Rock Zone, Marmouzec a Cutback.
1: Rádio Rock Zone.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
8: S Rock Zonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
9: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
10: Hit sezóny na rádiu.

0: to bylo za ráno, kdybych já vám nenabídla Dropkick Murphys? To byste snad ani nemohli vstát z té postele. Byli tady, I'm shipping up to Boston. Nicméně, takhle v 6.29 nám nezbývá nic jiného, než se z té krásné trumpovské Ameriky, tu mají drobci velmi rádi, že vrátit zpátky do našich českých luhů a hájů, anč to a protože, a už to neřeknu za celý vysílání, slibuju, jsou tady půlky. A Viktorie, kdo jiný?
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Dobrý ráno ti.
2: Dobré ráno. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. První kolo senátních voleb se uskuteční společně s komunálními 9. a 10. října. Soudy ve čtvrtek zamítly obě žaloby, kterými stavební společnost Geosan vymáhala víc než 200 milionů korun pro pražské fakultní nemocnici v Motole. Firma bude muset naopak platit miliony právníkům a za náklady prohraného řízení. Verdikt není pravomocný. Pokud by Írán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, které se jeden z pilotů snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest. Ve čtvrtek to podle agentury AP řekl americký prezident Donald Trump. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Více ve zprávách v celou.
0: Tak, na to se ale ještě počkáme, do té doby spousta muziky. Děkujeme, Viktorie, dáme si Rolling Stones, Anybody See My Baby.
1: Radio Rock Zone.

0: do trochu šlendriána příšerný chování, že nás Green Day právě teď zvou na prázdniny, které zhruba před měsícem skončily, z čehož se ještě mnozí nevzpamatovali, ale oni už takový škodoliví prostě jsou. Přesto je máme rádi. 6.38 posloucháte Radio Rockzone a samozřejmě taky zmíněné Green Day a jejich pecku Holiday. Užijte si to až do posledních tónů, pak jdeme na dopravu.
1: Radio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: A něco málo se nám tam událo, ne, že ne. Praha zatím pořád ještě v pohodě, což je velmi překvapivý, doufejme, že jí to dlouho vydrží. Ovšem na trase z Plzně na Písek u Měcholup máme hlášenou srážku osobního auta se Srnou. Tam si dávejte určitě velký pozor, stejně jako na Ústecku v Chabařovicích v Teplické ulici, kde se srazili dva osobáci. A naposledy taky na výjezdu z Vyškova v Olomoucké ulici směrem na Drysice zasahují záchranáři a policie u nehody osobáku s cyklistou. Tam určitě počítejte s velkým omezením pro vozu.
1: Radio Rockzone, počasí.
0: A když už jsem se tak pěkně rozjela, tak vám ještě předestřu, jak to bude dneska vypadat s počasím. Pokud vyrážíte do práce, určitě byste to měli vědět. Tak v tuhle chvíli teploty zhruba tak kolem 10-11, ale podle to samozřejmě i dneska nahoru, máme totiž babí léto, takže počítejte s tím, že teploty vylezou až na 24 stupňů a k tomu bude převážně polojasno, jasno, sem tam občas i oblačno, ale na to rychle zapomenem. Za chviličku Sabatoni a Unkillable Soldier.
1: Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Legendární kapela Sohaja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock.

0: Black Sabbath, samozřejmě velice kultovní a legendární záležitost v čele s Ozzym Osbornem. Skupina, která k sobě přitahovala vždycky obrovské množství poměrně vyhraněných fanoušků, a to mi trochu nahrává na smeč, protože náš kolega Pepa Vlček právě v dnešním deníku Metro píše o tom, jak se rockoví fanoušci a rockový publikum měnilo v průběhu let. Samozřejmě na začátku to byly takový ty sígři a drsoni a ostrý hoši. Nicméně pak přišli Beatles a udělali z rockového publika něco úplně jiného. No a u nás to samozřejmě kvůli železné oponě mělo úplně jiný vývoj. A právě o tom, jaký, se dočtete, jak už jsem zmínila, v dnešním vydání deníku Metro anebo na www.i.metro.cz.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Nám se pomalu blíží další zprávy z Viktorie, ale než na to dojde, tak se samozřejmě ještě podíváme na silnice a začneme v Praze, kde situaci bedlivě v tuhle chvíli už sleduje Lenka. Ahoj Leni.
2: Ahoj Zuzko, hezké ráno. V Praze začíná usnout provoz v Liberecké do Holešoviček nebo na Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov mezi Běchovicemi a Štěrboholi. Kolone také v Kubelské ve směru do Hloubětína mezi Novou Paskou a Poděbradskou. Z Global Assistance Lenka.
0: Děkujem, bacha taky na pražském okruhu na 23. kilometru směrem na letiště u sjezdu na dálnici D5, kde se před pár minutami stala dopravní nehoda a za výjezdem z Klatov směrem na Strakonice srazilo osobní auto stranou, tak na to taky bacha. 6.48, dobrý ráno, dáme si za chviličku Wettos a Teenage Dirtbag.
1: Radio Rock Zone.
3: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
4: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
3: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Bila klubu za 32,90 pouze v pátek a sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
12: Už vás nebaví jednání a triky prodejců ojetých vozů a nechcete se spálit? Chcete prostě pohodovou koupi, férové jednání a odbornou pomoc?
13: Tak jste u nás na správné adrese. Autocentrum Navokár. Široký výběr prověřených vozů s garantovaným původem a kilometrovým nájezdem.
12: Všechna auta na jednom místě.
13: Autocentrum Navokár. Navštivte nás a určitě si vyberete.
14: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Také doufám, že už nespíte, i když Metallica vás k tomu přímo navádí. Ona už taková je zákeřná a škodolibá, ale my to odpustíme, protože ji máme rádi. 6 hodin 59 minut. Je to jasná věc, blížíme se k dalším zprávám z Viktorii. Ta už si tady zvykla, kafíčko tu taky voní, takže si myslím, že to dáme dohromady. No a ještě předtím, než sem to vrhneme, tak já vám jenom připomenu, že vstáváte do pátku 2. října, což je vždycky optimistické vstávat do pátku. Po pátku když přijde víkend. Hurá, sláva! No a svátek dneska slaví Olivie, Oliver a také Olympie. Všechno nejlepší vám třem a všem vašim známým, ať si to při pátku hezky užijete. A pak jsou tady ještě mnohé světové dny, ale ty si necháme na příště, protože teď má slovo Viktorie a ta už se na to těší celou půl hodinu.
1: Já už se úplně klepu. Krásné dobré ráno. Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, takže si nadále budeme užívat babího léta, protože nejvyšší teploty budou 20 až 24 stupňů. A kdybyste chtěli večer někam vyrazit, tak Pražáci třeba můžou do crossklubu na Nebe peklo rave, nebo třeba do Polné na kapelu Harley. A teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policisté si dnes posvítí na ilegální tuning sraz. Říjen přinesl letní teploty a z Floridy odstartovala raketa společnosti SpaceX. Policisté si dnes posvítí na ilegální tuning sraz. Ze všech světových stran mají dorazit tisíce upravených aut, která v posledních letech obrážela i další evropské země. Strážci zákona tak budou hlídkovat po celém Česku. Ředitel pražské policie Petr Matějček řekl, že se chce zaměřit hlavně na hluk projíždějících závodáků. K tomu pomůže strážcům zákona nový hlukoměr, který získali po několika letem čekání.
3: Myslíte si, že máte 10 hodin večer a projede vám centrem města vytuněný auto, tak vám zavolá na 158 10-12 občanů a chce na policii, okamžitě konejte. A my v tu dobu jsme byli bez zubí, protože jsme neměli ten nástroj. Dneska, když to budu vědět, že tam mají plánovaný nějaký srazy, tak si tam preventivně ten přístroj a ty naše kluky pošlu a oni zase se budou chovat jinak.
1: Vytuněná auta mají dnes zamířit do Prahy a zítra se přesunou do Brna. Úpravy závodňáků jsou často na hraně zákona. Za překročení pravidel přitom můžou policisté řidiči sebrat technický průkaz a auto odstavit. Šofér může dostat až 10 000 pokutu a 6 bodů do karty řidiče. Česko zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal přes 26 stupňů Celsia. Letní den s alespoň 25 stupni zaznamenalo dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. Slunečné a teplé počasí bude v Česku pokračovat i o víkendu. Před ním se ale může dnes zatáhnout, a to zejména v Čechách. Případné srážky ale budou jen velmi slabé a výrazné ochlazení meteorologové také nečekají. O víkendu mohou maxima stoupat ke 24 stupňům. Celsia. Z Floridy odstartovala raketa společnosti SpaceX. Na palubě jsou dva američtí astronauti, jeden kanadský a ruský. Velitelkou mise je astronautka Jessica Watkinsonová, která je první černoškou stojící v čele mise mířící na oběžnou dráhu. V rámci mise stráví kosmonauti 6 měsíců na mezinárodní vesmírné stanici. Společnost Elona Muska slíbila, že je na místo dopraví za rekordních 8 hodin.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejisté Sparty prokletí prolomili. V předehrávaném utkání 7. kola extraligy porazili České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali po 11. v řadě. Golem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo před svého soupeře. Legendární rocková hymna od Led Zeppelin dostala nový pořádně tvrdý kabát. The Life Project, za kterým stojí kytarista kapely Stone Sour Josh Rand a zpěvačka Cassandra Carson, právě vydali energickou předělávku slavného hitu Immigrant Song. Skladba navazuje na jejich nedávný cover hitu Call Me od Blondie. Podle Joshe Renda šlo původně o čistou improvizaci v jeho domácím studiu, ze které se nakonec vyklubal plnohodnotný single. Pro zpěvačku Cassandra Carson je to splněný sen, k písni poprvé přičichla už jako dítě u animáku Shrek 3. a od té doby jí toužila naspívat. No a já připomínám, že dnes bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
0: No já děkuju pěkně a přidám k tomu ještě lásku. Lásku a ještě jednu lásku. Leny Krevic, dobrý ráno.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: velmi drsná, jsou songy, které proběhnou éterem a vy na ně hned zapomenete a pak jsou takový, kdy zazní první tón a vy naprosto přesně víte, o jakou pecku se jedná. Přesně do téhle kategorie patří hit, který doznívá na Radio Rock Zone v 7 hodin a 18 minut k tomu. Tohle jsou samozřejmě Kysáci a jejich záležitost z roku 1979. I was made for loving you.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Lásky je sice málo, ale nikdy dlouho nevydrží a nevydržela nám ani teď, protože se musíme podívat na silnice a v tuhle chvíli opět začneme v Praze, kde pro nás situaci jako decinky sleduje Lenka a Lenka má naprosto jasný přehled. Ahoj Leni!
2: Ahoj Zuzko, hezké ráno. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně očekávejte silný provoz a roztrhané kolony od Rudné u 6. kilometru na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Silný provoz je na Štěrboholské spojce ve směru do centra mezi Běchovicemi a Štěrboholi. Pomalu se jede také v Blance, provoz tam operátoři regulují a kolony se tvoří od Liberecké a Povltavské. A fronta je v Užiněvci v ulici Přátelství ve směru do centra. Z Global Assistance Lenka.
0: Leni, děkujeme, bacha si dejte taky na trase z Plzně do Písku na výjezdu z Nepomuku, kde narazilo nákladní auto do Svodidel a na Orlicko-Ústecku na příjezdu do Žamberka směrem od Kunvaldu blokuje provoz nehoda. Projíždějte tudy tedy opatrně. Za chviličku si dáme hit sezóny od Pretty Reckless a Love Me je 7 hodin a 19 minut. Dobré ráno.
1: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy.

0: Party. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Puf, puf, mňau.
1: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
4: Hit sezóny na Rádiu

víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám, až vy.

0: Písničky 48, jestli tomuhle textu nerozumíte, tak vám závidím. Já mu rozumím velice dobře, ale proč o tom mluvím? Právě dneska startují Rybičky 48 svoje Face Tour, což je takový podzimní klubový turné. Startují ho v Krnově v Kofola Music Clubu a kdybyste to nestihli dneska, zítra můžete do Olomouce. No a pak už bude klid.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Ale my na klid nedáme, my tady máme další rychlý přehled s Viktorií. S kým jiným dobrý ráno?
2: Dobré ráno. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali ve čtvrtek podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran, zatímco ty opoziční návrh podpořili. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou u dolní komory. Ve čtenářské Doupě se na jediný den dnes v rámci týdne knihoven proměný praská tramvajová zastávka nádraží Holešovice. Lidi se tam budou moci od 10 dopoledne do 6 večer půjčit knihu, poslechnout autorská čtení či hudební vystoupení nebo prohlédnout nový bibliobus Matilda. Španělsko od čtvrtka zakázalo řízení elektrických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci při snížení viditelnosti také reflexní vestu. Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český gólman kryl 15 střel při výhře hokejistu Utahu 6-0 na Chicagem. V soutěži si připsal 9. nulu v kariéře.
0: Děkujeme pěkně a dáme si Rammsteiny.
1: Radio Rock Zone.

0: 7.38, pořád posloucháte Radio Rock Zone, v tuhle chvíli taky kapelu Korn a jejich předělávku, hitovky od Pink Floyd a Another Brick in the Wall, což mě samozřejmě připomíná, že Korni vystoupí letos v listopadu, konkrétně 16. taky tady u nás v České republice, a sice v pražské O2 aréně. Společnost jim, prosím pěkně, budou dělat i další kapely. To bude ale samozřejmě až za dlouho. Já si myslím, že je na čase pozvat vás někam, kde si to můžete užít mnohem dřív, třeba rovnou teď o víkendu. No a když už jsem nakousla tu muziku, tak vás pozvu na zajímavou akci, která se koná ve Znojmě v GoGo klubu. Jmenuje se to Punk Fest a jak název napovídá, užijete si tam velkou spoustu parádní punkový muziky. Zahrají třeba Čertův punk, taky TDO, Kudla v zádech a Antikoncepce. Lístky seženete pouze na místě, a to za 300 korun českých. A kdybyste chtěli mnohem víc informací, než kolik jsem vám právě teď nabídla, tak se podívejte na www.cecek.com. To je první pozvánka. Samozřejmě nejen muzikou živ je člověk, i když já to nechápu, ale občas máte taky hlad. A proto tady mám na sobotu ještě jednu super pozvánku. Ta se koná na Vysočině na Veselým kopci ve Skanzenu a jmenuje se Bramborová sobota. Asi není třeba vysvětlovat. Budete se tam zaobírat bramborami ve všech jejich podobách. Za prvý si dětičky můžou udělat, a to mě tady fascinuje, hračky z brambor, tak jako to dělali v dávné minulosti. Já jsem si, prosím, hračky z brambor vyráběla. A nejsem úplně jako dvacítka, ale zas tak stará si fakt nepřipadám. Takže to obraťme list a pozvu vás ještě na parádní hostinu bramborovou, jakou jinou, která se na Veselém kopci taky odehraje. Ochutnáte bramboráčky, šišky s mákem, krupičník, špaličky s cibulkou, různý odrůdy brambor a tak dále a tak dále. No a možná bude i rum.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Co bude ale zcela jistě, tak to jsou informace z dopravy, který pro vás v tuhle chvíli mám. Bacha si dejte, v Praze na Hlávkově mostě směrem do Holešovic, kde blokuje provoz dopravní nehoda. Zdržení je zatím kolem 5 minut, ale pravděpodobnost, že bude narůstat, je veliká. V Brně ve Svatoplukově ulici u sjezdu z Židenický se střetlo osobní auto s nákladním, i tam počítejte se zdržením. A do třetice všeho zlýho na trase z Havlíčkova Brodu na Chotěboř v Českém dvoře havarovali hned dva osobáci. Místo projedete s opatrností jedním jízdním pruhem. 7.41, za chviličku si dáme YouTube a jejich píseň budoucnosti.
1: Legendární kapela Sohaja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: čas ve světě Iron Maiden jsou 2 minuty do půlnoci. V našem světě je to jiný, my máme 10 minut před 8. A co jiného dělat, než se podívat zase na silnice?
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ahoj Leni, tak co máš v Praze?
2: Ahoj Zuzko, hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 5. kilometru po odbočku na Pražský okruh. Na jižní spojce směrem na Barandovský most za nájezdem od Záběhlic se střetla 3 nákladní a osobní auto. Počítejte se zdržením od Štěrbohol. V Podbělohorské ulici na křižovatce s Plzeňskou se střetlo osobní auto s tramvají. A na Hlávkově mostě směrem do Holešovic blokuje provoz dopravní nehoda. Zdržení je zatím okolo 5 minut. Global Assistance, Lenka.
0: Leni, děkujeme, hodně se zdržíte taky na trase z Jaroměře na náchod za Českou Skalicí, kde se kvůli dopravnímu omezení vytvořila víc než 2-kilometrová kolona, a bacha na Lounsku na trase z Bytozevse na Břvany u odbočky na Výškov, kde se srazily 2 dodávky. Za chviličku další zprávy z Viktorii, do té doby třeba Lakuna Coil.
1: Radio Rock Zone.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8-letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
13: Sportka od Olvinu.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej, objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.

0: Roman Skamene, Marcel Vašínka, Josef Polášek, Petr Pála, Jana Novotná. To jsou všechno lidé, kteří dneska slaví nebo by slavili narozeniny. A pak tady máme ještě jedno veliký jméno, ale to vám prozrazovat nebudu. To nechám na Viktorii, která o tom samozřejmě ví mnohem víc a taky vám to řekne. Ale musíte si na to počkat, protože zprávy teprve začínají, to je jenom takový začátek. No a než se do toho Vicky pustí, tak já vám prozradím, že svátek má Olivie, Oliver Olympie. Je pátek 2. října, 8 hodin ráno. Vstávejte pravou nohou, ať se vám ten pátek vydaří. A teď už je to tvoje, Vicky.
1: Krásné dobré ráno, léto se v Česku drží zuby nehty. Bude převažovat polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. A my, pokud budeme chtít vyrazit někam ven na nějakou hudbu, tak můžeme třeba zavítat na Pink Floyd Forever, kteří hrají v Kroměříži. Takže pokud jste fanoušky, můžete zajít na Pink Floydy. A my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Krizové linky v Česku zaznamenávají nový trend. Rušení dětského oddělení v Rumburku naštvalo občany a Sting dnes slaví 75. narozeniny. Krizové linky v Česku zaznamenávají nový trend. Čím dál častěji se na ně obracejí sami agresoři, kteří mají nutkání někomu ublížit. Krizovým interventům se pak většinou daří takovému násilí zabránit.
3: Třeba na Národní linku pro odvykání volávají například aktéři domácího násilí. Vedoucí služby Michaela Pacáková nám potvrzuje, že zatím jde o jednotky případů, jejichž počet ale roste.
4: Zaznamenávám nárůsty případů mužů, kteří popisují nějaké agresivní myšlenky, které mají, a dál s tím pracujeme a odkazujeme na služby.
3: Daleko víc zkušeností mají na lince důvěry. Vedoucí odborných služeb linky bezpečí Hana Píšová vysvětluje, že krizoví interventi většinou dokážou pomoct.
5: Se snažíme zjistit vždycky, co ty klienty k tomu vede, a snížit tu jejich krizi, nasměrovat je na odbornou pomoc, aby se vyhnuli tomu nebezpečí.
3: Linka bezpečí garantuje volajícím naprostou anonymitu, i proto se agresoři snáze k takovému hovoru odhodlají.
1: Obyvatelé Šluknovského výběžku se zlobí. Včera vyšli do ulic kvůli zachování dětského oddělení v rumburské nemocnici. Její provozovatel ho na konci letošního roku plánuje zrušit. Pro rodiče dětí z 50-tisícového Šluknovska to bude znamenat dojíždění do vzdáleného Děčína. Jisté není ani to, zda v regionu zůstane alespoň dětská pohotovost. O tom bude dnes jednat provozovatel Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která nově chod pohotovostí zajišťuje. Ruská armáda znovu zaútočila na jižní most v Kyjevě, přes který vede důležitý silniční tah i trasa metra. Dnes časně ráno to oznámil starosta Vitalij Kličko. Další podrobnosti nezveřejnil. Na jiném místě při ruském náletu zemřel jeden člověk, informovala kyjevská náměstská na vojenská zpráva na Telegramu. Podle britské BBC mohou tyto útoky znamenat novou fázi ruských útoků a v ukrajinské metropoli. Na mosty Rusko doposud neútočilo. Pro obyvatele Kyjeva to je další jasné připomenutí toho, že Rusko se na něj zaměřilo a dělá vše proto, aby život ve městě narušilo.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenisový turnaj v Římě přinese změny. Tenistky budou od nadcházejícího roku dostávat stejné finanční odměny jako muži. Na webu WTA o tom informovala šéfka ženské tenisové asociace Valerie Kamilová. Italian Open byl poslední společnou akcí mužů a žen, kde ještě tenisté hráli o vyšší prémie. WTA také snížila hráčkám z první 50 žebříčku povinný počet turnajů za rok za 6 na 4. Nejenom můj oblíbený neúnavný hudební chameleon Sting slaví 75 let. Vlastním jménem Gordon Matthew Thomas Sumner se narodil 2. října 1951 v anglickém Wallsendu. Vyrůstal na Cream a vždycky ho to táhlo k base a jazzu. Přezdívku Sting si získal v kapele Phoenix Jazzmen, kde mu tak kapelník přezdíval pro jeho žlutočerný svetr. Jméno přijal za své. Sting patří mezi nejvýraznější postavy na moderní rockové scéně. Už s kapelou The Police překračoval žánry, solově se ale nebal zacházet ještě dál. Bude převažovat polojasno až oblačno, později odpoledne se může objevit nějaká přeháňka, ale večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, Vicky se nám tady roztančila na rytmy toho Stinga, řekla to sama dobře, má ho prostě ráda. My ale musíme jít dál i bez Stinga, čekají nás k Bajano Apes a taky Nightwish.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Helsinky a činí to velice rádi a schutí a hází to směrem k tomu pódium. Kapela Europe, jejich asi nejromantičtější pecka, kterou kdy stvořili, možná se ještě pochlapí, ale uvidíme, Kerry na Radio Rock Zone. Musím připomenout, že kapela Europe vystoupí 21. listopadu v Ostravě, což určitě přitáhne velkou spoustu faninek i fanoušků. A právě o rockových fanoušcích píše náš kolega Pepa Vlček v dnešním vydání deníku Metro. Můžete si tam přečíst nejen to, jak rockový publikum se utvářelo, jak vznikalo, ale taky, jak se postupem času měnilo a jaký rozdíl v tom byl ve světě a u nás za železnou oponou, protože to bylo samozřejmě úplně něco jiného. Kromě toho se v Metru dočtete taky o spackané popravě americké vražetkyně Christy Pikeové. Budou tam šťavnaté a nepěkné detaily a na místě je taky rozhovor se zaměstnancem Stenmarku Janem Buriancem o předvolebních průzkumech. Zeptáme se ho třeba, jestli se dají sfalšovat, jestli jim člověk má věřit, anebo jestli se má prostě řídit podle vlastní intuice. To všechno, jak jsem řekla, v dnešním vydání deníku Metro, anebo na e.metro.cz.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ale nejvyšší čas podívat se zase na silnice. Začneme v Praze, kde situaci sleduje Lenka. Ahoj Leni.
2: Ahoj Zuzko, hezké ráno. V plzeňské z centra u Klamovky bourala tramvaj s osobním autem a koloné od Radlické. Na jižní spojce směrem na Barandovský most za nájezdem od Záběrců už nehodu došetřili a kolona od Štěrbohou se začne rozjíždět. Na silnici 7 v Lipské ulici ve směru na Chomutov popojíždí kolona kvůli omezení od Evropské k letišti. A pražské silnice jsou během ranní špičky tradičně vytížené. Zdržení čeká řidiče na pražském okruhu a to ve směru na dálnici D1 od plzeňské D5 od Rudné čistého kilometru. Z Global Assistance, Lenka.
0: Hodně děkujeme, dodám jednu jedinou věc. Na trase z Ostravy na Bohumín na Kruháči u nájezdu na D1 se srazili dva osobáci. Počítejte tam se zdržením. My jdeme za další muzikou, za chvíličku vypsaná fixa a bylo to jistý.
3: Kofr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na Radio

0: Ten vlak kapely Soul Asylum se nikdy nevrací. Viktorie, naštěstí ano, a už je tady ve studiu a chystá si na vás další rychlej.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. První kolo senátních voleb se uskuteční společně s komunálními 9. a 10. října. Soudy ve čtvrtek zamítly obě žaloby, kterými stavební společnost Geosan vymáhala víc než 200 milionů korun po pražské fakultní nemocnici v Motole. Firma bude muset naopak platit miliony právníkům za náklady prohraného řízení. Verdikt není pravomocný. Nepálští záchranáři ve čtvrtek objevili v základním táboře nahoře Nemjung 8 těl, čím se celkový počet obětí nedělní laviny zvýšil na 15. Informovala o tom agentura AP. Lavina se na více než 7000 metrů vysoké hoře spustila kvůli nepříznivému počasí. Tenistka Linda Fruvirtová dohrála na turnaji v Pekingu ve druhém kole. 29. nasazené Ludmile Samsonovové z Ruska podlehla 2-6, 6-3, 3-6.
0: Děkujeme pěkně a je na čase dát si taky Guns N' Roses. Radio.

0: Měsíc říjen je určitě ten, který fanoušci Ozzyho Osbourna očekávají s velkým napětím. 28. má totiž premiéru koncertní film Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning, takže už začínáme ukrajovat z tohohle koláče, samozřejmě s velkou netrpělivostí. Ovšem, chvilku si ještě počkat musíme, jen co je pravda. Ten čas vyplníme muzikou a taky informacemi z dopravy.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, začnu dobrou zprávou, protože to nedělám často, tak si to musím užít. Hromadnou nehodu v Praze na jižní spojce směrem k Barandáku už se podařilo odklidit a kolona se tudíž rozjela. Hurá, sláva, ucpaný je ale pražský okruh mezi Zličínem a Ořechem. U Bělotína na D1 na 311. kilometru jsou dlouhé kolony, pracují tam silničáři a řada má už víc než 1 kilometr, takže tam určitě počítejte s velkým zdržením a omezený provoz je taky na silnici 33 mezi Náchodem a Jaroměřím.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Pojďme se ještě podívat, jak to bude vypadat s počasím. Tak co se týče dnešního dne, mělo by být převážně oblačno, sem tam občas také polojasno a místy dokonce i jasno. Teploty do 24 stupňů, no a nadcházející víkend, ten bude opět ve znamení babího léta. Slunce už vykoukne úplně všude, čekejte jasnou modrou oblohu a teploty kolem 23. Jdeme za další muzikou a to je pro tuto chvíli Ghost a Call Me Little Sunshine.
2: Legendární kapela Soulja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: 8.48, vyhlédli jsme z našeho klasického okénka, vrátili jsme se v minulosti do roku 1970 a dopřáli jsme si tuto naprostou parádičku od slavných britských brouků. Get Back na Radio Rock Zone právě teď doznívá, máme pátek 2. října a jdeme se opět podívat, jak to vypadá na silnicích.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A jak je naším tradičním zvykem, začneme v metropoli, kde situaci sleduje Lenka. Ahoj, Leni.
2: Ahoj, Zuzko, hezké ráno. V Sokolské ulici za odbočkou na Ventigovu směrem z centra se srazilo osobní auto se sanitkou. Blokuje jeden jízdní pruh, očekávejte silný provoz. Na silnici 7 v Lipské ulici ve směru na Chomutov popojíždí kolona kvůli omezení od Evropské k letišti. Doprava v Praze odpovídá ranní špičce, kolony se tvoří na obvyklých místech, na Pražském okruhu se zdržíte ve směru na dálnici D1, kolona se táhne od plzeňské D5 od Rudné od 5. kilometru. Hustý provoz je také na Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov mezi Běchovicemi a Štěrboholy. A operátoři regulují provoz také v tunelovém komplexu Blanka. Kolony se tvoří od Liberecké, Povltavské nebo Radlické. Global Assistant Lenka.
0: Leni, děkujeme. Já přidám ještě dva ťukance dvou osobáků. Ten první se stal na Novojičínsku v Odrách na třídě Osvobození a druhý v Olomouci v Pražské ulici. Na obou místech se zdržíte. Já už se tu rozhodně nezdržím. Za chviličku Tomáš s váma. Mějte se krásně a užijte si pátek i víkend.
1: Radio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
11: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
12: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: No, taková příjemná kopačka do hlavičky po ránu, probouzečka od Slipknot, naprostá klasika. Ladíte Radio Rock Zone, 9. přesně, respektive za nějakou půl minutu, pátek 2. října, všechno krásný všem Olivím, Oliverům a taky Olympiím. No vida, Světový den nenásilí, tak beru kopačku zpět, a hlavně Světový den hospodářských zvířat, takže tady samozřejmě pojďme slavit. Je tady se mnou taky Viktorie, ta něco o hospodářských zvířatech ví. Ahoj.
1: Krásné dobré ráno. Momentálně máme 12 stupňů venku a když se podívám z okna, tak se probíjí slunce zpoza mraku, takže doufám, že budeme mít krásný den. Pokud byste chtěli večer vyrazit na koncert, tak můžete třeba do Cargo Gallery, kde vystupuje Jakub Kojonek a Hvězdy, a nebo můžete sjet do Krnova, kde jsou Rybičky 48 s koblíškama. A my jdeme na všechno podstatné, co se kdy děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na pořízení obrněných vozidel. V krajích se zhoršuje dostupnost bydlení a za nepodařenou popravou v Tennessee může být chyba popravčích. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na pořízení 185 obrněných vozidel pro ženisty, vojenské zdravotníky, speciální síly a vojenskou policii za předpokládaných 24,7 miliardy korun. V rejstříku zakázek jako důvod uvedlo mimo jiné ekonomické okolnosti. Po odstranění nedostatků, jako je chybějící finanční analýza, ministerstvo plánuje vyhlásit nové výběrové řízení. Zástupci opozice dnes zrušení zakázky kritizovali, žádali konkrétnější vysvětlení. Někteří vojenští a bezpečnostní analytici se obávají dopadů na schopnosti armády. Další vidí nový tendr jako nejlepší variantu. Bydlení je stále méně dostupné. Pořízení bytů zůstává nejobtížnější v Praze. Ostatní kraje se ale hlavnímu městu přibližují. Podle analýzy se situace nejvíce zhoršuje právě v krajích, kde jsou byty nejlevnější. K největšímu skoku došlo v Ústeckém kraji. Lidé si zde za stejnou částku koupí o pětinu menší byt než před rokem. K větší dostupnosti vlastnického bydlení zatím nepřispívá ani oživení výstavby. V Česku se během prvních 7 měsíců roku začalo stavět přes 25,5 tisíce bytů. Více jich bylo naposledy v roce 2008. Loni to během stejného období nebylo ani 19 tisíc bytů. Experti se stále dohadují kvůli zpackanému trestu smrti. Vražedkyně Christy Pajková skočila v nemocnici poté, co přežila podání dvou dávek smrtícího jedu. Neúspěšná poprava Američanky proběhla v státě Tennessee. K přežití podle soudního lékaře Jiřího Hladíka mohla stačit drobná chyba popravčích.
3: Každý lék má takzvanou expiraci, kdy projde, protože ta účinná látka se snižuje. No tak jestli to nebylo už po době té expirace a ta účinnost se snížila.
1: Hladík ale tvrdí, že si mohla Pajková ve vězení vytvořit na smrtící jedy odolnost. Toho mohla docílit za pomocí různých drog, které známe jako opioidy. Mezi ně patří například heroin. Dodám, že podle nejnovějších zpráv je odsouzená žena v kritickém stavu. Lékaři poskytují péči k záchraně života.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Sparty prokletí prolomili. V předehrávaném utkání 7. kola extraligy porazili České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali po 11. v řadě. Golem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo před svého soupeře. Obránce hokejové Sparty Matyáš Michálek si ve čtvrtečním zápase proti Českým Budějovicím ve věku 16 let a 256 dnů odbyl premiéru v extralize a zapsal se do klubové historie. V tomto tisíciletí trenéři Pražanů do hry nikoho mladšího neposlali. Foxy lady. Ronnie Wood vzpomíná na Jimiho Hendrixe a doufá v návrat Rolling Stones na pódia. Kytarista Rolling Stones Ronnie Wood představil výstavu svých obrazů a skic Jimiho Hendrixe. Expozice s názvem Ronnie Wood – The Jimi Hendrix Portraits je k vidění v londýnském muzeu Handel Hendrix House v bývalém Hendrixově bytě. Obsahuje také dva dosud nezveřejněné portréty. Wood se s Hendrixem seznámil v roce 1966 a nějakou dobu spolu dokonce bydleli. Prozradil, že za pódiovou energií se skrýval také plachý a uzavřený člověk, který si příliš nevěřil ani ve zpěvu. Řeč přišla také na budoucnost Rolling Stones. Wood je připravený kdykoliv znovu vyrazit na turné, přiznal ale, že ne všichni členové kapely sdílí stejné nadšení z návratu na pódia. Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Děkujeme pěkně a přihodím ještě info z dopravy. V Praze v ulici Mírovýho hnutí na křižovatce s Klíčovou se střetlo osobní auto s autobusem, počítejte s omezením. No a na trase z Teplic na Děčín Výlovém havarovalo nákladní auto. Nehodu vyšetřuje policie, jeden pruh je neprůjezdný, zdržení je nárazový. Tak teď už pojďme za muzikou, dáme si přece jenom nějakou klasiku, budou to Led Zeppelin. Mám pro vás taky Johna Bon Joviho nebo Rasmus, hezký ráno.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.18, začneme u dopravy. Leni, jak to vypadá? Čau.
2: Ahoj, Tome, hezké dopoledne. V Evropské ulici u sjezdu Pražského okruhu směrem do centra došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte se zdržením. V Seifertově ulici před nájezdem na Velznovu směrem do centra se srazilo osobní auto s dodávkou, i tady se zdržíte v koloně. V Žitné ulici na křižovatce se Školskou se střetlo osobní auto s nákladním. A v ulici Mírového hnutí na křižovatce s Klíčovou se střetlo osobní auto s autobusem. Global Assistance, Lenka.
1: Ani díky za info.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Co se počasí týče, tak v tuhle tu chvíli skoro zataženo, 12 stupňů. Dnešek bude přesto všechno převážně polojasný až oblačný, zejména v západní polovině Čech až zataženo. No a později odpoledne večer začne oblačnost ubývat. Teploty stále příjemný, 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech do 21. V noci to klesne k 5, no a sobota bude většinou jasná nebo skoro jasná, ráno se zejména v severozápadní polovině Čech vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, tak pozor na to, teploty 20 až 24 stupňů. Dáme si Rolling Stones.
3: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rockový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu

0: Extreme na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Inu, pojďme to omrknout. Co s pátečním večerem? Hele, tak hezky pěkně. Začneme v Praze v Jazzdoku, Laco Deči, The New York Cell a taky Marley and Chris Bruce and You Are Lion. Slovákovica v Radosti FX Nebe. V Cross klubu, v Cargo galerie Jakub Kénik a jeho hvězdy jako host Bára Zmeková, to bude moc hezký. Chce tady něco tvrdšího, tak Dimitri Arakain ve sportovní hale v Příbrami. Rybičky startují svoje turné v Krnově v Kofole, on trošku pocit, že je to všechno vyprodaný, tak zkuste někde pohledat po internetech. V Autodafé, tedy nakladně Houba Aneš Faleš a taky Reckless, v Polný, v Kulturáku Harley, Brno, v podniku s názvem M13 Helvis and Papa Kult, na Melodce 301, Johnny Churbes, Molotov Party a Mlhovina na Melodce, Kroměříži ve starý masně Pink Floyd Forever, Northern Horizon v Bunkru Libereckým, Načeva v Modrým trpaslíku, tedy v Český Třebový, ty brďo, je toho teda fakt dost, v Plzni v Divadle pod lampou Otec, Syn a Duch Svatý Tour, tedy Řezník, Temný Rudo a Cringe Prince, Požár Mlýna 2.0, Apple Juice a taky Pod stolem v Bílým Medvědovi. To je tedy samozřejmě taky Plzeň. Já už mám pro vás Evanescence.
1: Legendární kapela Sohaja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna rychlá doprava ode mě, krátce před 3/4. Na 10, dejte pozor, v Plzni, v Šumavské ulici, tam je silnice úplně uzavřena kvůli zásahu záchranných složek v budově na okresním soudu. Dálnice D35 na 113. kilometru směrem od Hradce Králové na Jičín stojí Ukrajince porouchaný osobní auto, no a v Praze v Evropský úsjezdu z Pražského okruhu směrem do centra došlo k havárii osobního nákladního auta. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržení je do 5 minut.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
9: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
8: Sportka od Olvinu.
10: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
12: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Pixies na rádiu Rock Zone, zhruba 2 minuty a něco málo, dobře, ať nežeru. Do 10. hezký páteční dopoledne vám přeje Tomáš Frede. Pátek 2. října, se mnou je tady taky Viktorie, pojďme si dát další zprávy, čau.
1: Krásné dopoledne, momentálně máme krásných 13 stupňů v Praze, v Brně se mají o něco lépe, tam mají dokonce 17 stupňů a dnes bude převažovat polojasno až oblačno. Pokud byste chtěli jít někam za muzikou, tak můžete třeba do Jazz Doku, kde bude hrát Laco Deci, nebo případně můžete v Liberci na Northern Horizon. A my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policisté si dnes posvítí na ilegální tuning sraz. Plzeň znovu zažívá policejní manévry a smrtící útok na slovenské škole má další oběť. Policisté si dnes posvítí na ilegální tuning sraz. Ze všech světových stran mají dorazit tisíce upravených aut, která v posledních letech obrážela i další evropské země. Strážci zákona tak budou hlídkovat po celém Česku. Ředitel pražské policie Petr Matějček řekl, že se chce zaměřit hlavně na hluk projíždějících závodáků. K tomu pomůže strážcům zákona nový hlukoměr, který získali po několikatém čekání.
3: Víte si, že máte 10 hodin večer a projede vám centrem města vytuněný auto, tak vám zavolá na 158 10-12 občanů. A chce na policii, okamžitě konejte. A my v tu dobu jsme byli bezubí, protože jsme neměli ten nástroj. Dneska, když to budu vědět, že tam mají plánovaný nějaký srazy, tak si tam preventivně ten přístroj a ty naše kluky pošlu a oni zase se budou chovat jinak.
1: Vytuněná auta mají dnes zamířit do Prahy a zítra se přesunout do Brna. Úpravy závodňáků jsou často na hraně zákona. Za překročení pravidel přitom můžou policisté řidiči sebrat technický průkaz a auto odstavit. Šofér může dostat až 10 000 pokutu a 6 bodů do karty řidiče. Plzeň znovu zažívá policejní manévry. Anonym po 2 dnech nahlásil uložení bomby na tamním okresním soudě. Policisté prý přijali anonymní oznámení o uložení výbušniny u okresního soudu Plzeň město v Nádražní. Aktuálně probíhá evakuace budovy, kterou prohledává psovod se speciálně vycvičeným psem. Zavřené jsou okolní ulice Vocelova, Šumavská a Nádražní. Na místě je z preventivních důvodů také posádka záchranářů. Policisté na síti X vyzývají k tomu, aby lidé respektovali jejich pokyny. Výhruška bombou přišla v Plzni tento týden už podruhé. Ve středu policisté pročesávali budovy obou soudů, tedy v ulicích Edvarda Beneše a Nádražní. Při prohlídkách žádný výbušný systém nenašli. Po volajícím anonymovi pátrají. Případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy. Úterní útok na slovenské základní škole má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to oznámil předseda parlamentu Richard Raši. Poslanci dívku následně uctili minutou ticha. První obětí 13-letého žáka po útoku nožem byla učitelka. Policie chlapce zadržela. Podezřelý z útoku není kvůli nízkému věku trestně zodpovědný. Umístěný byl do příslušného detenčního ústavu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do 3. kola. Rumunku Elenu Gabrielu Ruzeovou porazila 6-4, 6-1 a příště narazí na Švýcarku Viktorii Golubicovou. 21-letá Nosková zvládla první utkání poté, co minulý týden triumfovala v Chenchenu s českými tenistkami v poháru Billie Jean Kingové. Ruseovou 62. hráčku světa vyřadila za 1 hodinu a 24 minut. Dohrála naopak Linda Fruvirtová, která podlehla 29. nasazené Ludmile Samsonovové z Ruska 2-6, 6-3, 3-6. No a dneska večer můžete zajít do kina na Magickou posedlost 2. Čekají na vás Sandra Bullock, Nicole Kidman a svět, kde se magie dědí po generace. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Sally a Gillian znovu spojí síly, když se nad jejich rodem začne stahovat temná kletba, která hrozí zničit jejich rodinu. Aby ochránili své nejbližší, budou muset odhalit dávno ukrytá tajemství svého rodu.
5: Is this real? Is he gonna die?
6: It's true. We're witches in the...
4: a postavit se mocným silám minulosti.
5: Me, you. You
1: babí léto se u nás drží zuby nechty. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, bude převažovat polojasno až oblačno. Čekejte ale chladnější noc.
0: Děkujeme pěkně, teď už zpátky k muzice. Dáme si Green Day, Aerosmith nebo taky Alien and Farm. Hezký dopoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak pojďme se podívat opět s Lenkou na dopravu v Praze. Čau.
2: Ahoj, to mé hezké dopoledne. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 na 22. kilometru bouralo nákladní auto s osobním a kolona od plzeňské D5 od Rudné od 6. kilometru. Na Smíchově v Drtinově ulici se srazilo osobní auto s dodávkou a krátká kolona v Průmyslové ve směru do Letňan před Poděbradskou. Global Assistance, Lenka.
1: Lení, díky. Před námi živák Black Sabbath. Mám pro vás taky Foo Fighters.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTec Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
11: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Když užívám Black Sabbath, tak milé rád upozorním na to, že Tony Iommi byl vyznamenán řádem britského impéria. To vyznamenání získal za zásluhy o hudbu a taky charitativní činnost. Tak to jen pro úplnost.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dáme si další dopravu, dejte pozor, na trase Strutnova na Jaroměř u Stříteže, tam havarovala dvě osobní auta, místo je průjezdný Kyvadlově jedním pruhem, no a na trase z Teplic na Děčín Výlovém odklízí hasiči olejovou skvrnu z vozovky, počítejte s omezením provozu a nárazově se zdržením.
1: Rádio Rock Zone.
2: Legendární kapela Sohaja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen čtyři hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.40, tak dáme ještě jednu rychlou dopravu v této hodině. V Praze v Ďáblicích v Třebenické ulici havarovala dvě osobní auta. Projedete s opatrností, počítejte s omezením. Na Jarově na křižovatce ulic Spojovací Hartigova dvě auta v sobě, jeden pruh je úplně neprůjezdný, zdržení je kolem 5 minut. No a na trase Strutnova na Jaroměř u Stříteže havarovala dvě auta. Místo je průjezdný Kyvadlově.
0: Rádio Rock Zone.
2: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
3: Už to bude 5 let?
2: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
3: To má hodnotu tak 6.
2: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
3: A jo.
4: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy, too comfortable to take off.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
14: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
13: Sportka od Olvinu.
15: S mým hlasem mi pomohla AI. Mňau! Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
16: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.

0: Sabaton, Radio Rock Zone, necelá minuta do 11. hodiny, hezký páteční dopoledne, vám přeje Tomáš Frede. Se mnou už je tady taky Viktorie, pojďme si dát další zprávy, čau.
1: Krásné dopoledne, venku máme krásných 16 stupňů a teplota šplhá na 20 až 24 stupňů Celsia. A pokud byste chtěli vyrazit na nějakou hudbu, tak třeba můžete zajít do Příbramy, kde bude hrát Dimitri a Arakain. A my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Metro D Libuš v Praze je o kousek blíž. Poblíž klatovského letiště se dopoledne zřítil parašutista a letecká izraelská společnost El Al zrušila dnešní repatriační lety. Metro D Libuš v Praze je o kousek blíž. Pražský dopravní podnik už totiž hledá jeho stavitele. Stanice má vzniknout do 6 let. Pražský dopravní podnik vyhlásil tender s předpokládanou hodnotou zhruba 3,3 čtvrtě miliardy korun bez DPH. Cílem je stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a uleví dopravě na jihu Prahy. Poblíž klatovského letiště se dopoledne zřítil parašutista. Na místě jsou všechny složky záchranného systému a snaží se muže oživit. Podle informací novinek CZ by mělo jít o sportovní výsadek. Dotyčný je cizinec. Nehoda se měla stát mezi Klatovem a Točníkem. Izraelská letecká společnost El Al zrušila dnešní repatriační lety z Dubaje, kterými se měli vrátit Izraelci uvízlí ve Spojených arabských emirátech. Společnost to oznámila s tím, že úřady v Emirátech odvolaly povolení k přistání, která izraelským společnostem dříve dali, píše server The Times of Israel. Lety El Al měly umožnit návrat Izraelců poté, co emirátská společnost Fly Dubai zrušila všechny lety mezi Izraelem a Spojených arabských emirátech v reakci na středeční incident, při kterém jeden z pilotů letounu Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu napadl nožem kapitána. Podle svědků chtěl patrně převzít nad letadlem kontrolu a následně s ním havarovat. Izraelské ministerstvo dopravy podle agentury AFP uvedlo, že Izrael speciální repatriační lety prozatím nemůže zajistit, protože nejprve musí dokončit přípravy a koordinaci s bezpečnostními orgány Spojených arabských emirátů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu. Oba se o funkci šéfa světového fotbalu ucházeli už před 5 lety, kdy zvítězil Francouz Tardif. Ten letos pozici neobhajoval. Legendární rocková hymna od Led Zeppelin dostala nový, pořádně tvrdý kabát. The Life Project, za kterým stojí kytarista kapely Stone Sour Josh Rent a zpěvačka Cassandra Carson, právě vydal energickou předělávku slavného hitu Immigrant Song. Skladba navazuje na jejich nedávný cover hitu Call Me od Blondie. Podle Joshe Renda šlo původně o čistou improvizaci v jeho domácím studiu, ze které se nakonec vyklubal plnohodnotný single. Pro zpěvačku Cassandra Carson je to splněný sen. K písni prý poprvé přičichla už jako dítě u animáku Shrek 3. a od té doby jí toužila zaspívat. Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, čekejte ale chladnou noc.
0: Děkujeme pěkně, já už mám pro vás další porci muziky, tentokrát to bude Jonathan Davis, Guns N' Roses nebo Offspring.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Absolutní klasika. Pink Floyd na Radio Rock Zone 11.22.
1: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
0: Taková doprava ohledně Prahy. Marku, jak to vypadá?
2: Ahoj Tome, popojíždět budete na Pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Dvě osobní auta se srazila ve Vinohradské ulici u křižovatky s Nitranskou. Podobnou nehodu potkáte ve spojovací ve směru na Libeň za křižovatkou s Hartigovou a ještě se boural v Kobylisích v Třebenické ulici. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, díky. My si dáme YouTube, mám pro vás taky Europe.
1: Radio Rock Zone. 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone. Hit sezóny na Rádiu.

0: Živák Red Hot Chili Peppers na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Pojďme tam mrknout po aktualizaci. V tuhle chvíli jsme na 17 stupních, jinak stále skoro zataženo. Dnešek stále ještě předpovídají, že bude převažovat polojasná až oblačná obloha. Zejména v západní polovině Čech bude tedy zataženo. Odpolední maxima 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech do 21. V noci to klesne k 5, no a sobota bude většinou jasná nebo skoro jasná. Teploty mezi 20 až 24, dáme si Cedar.
1: Radio Rock Zone. Legendární kapela Sohaja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Tři čtvrtě na 12, ještě jedna rychlá doprava. Praha, Lhotecká ulice, na Kruháči s ulicí Československého exilu, tam se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením, jedním pruhem projedete na Vinohradech v Budické ulici, tam jsou dvě auta v sobě, v Nádražní ulici u zastávky MHD Lihovar srazil autobus chodce, počítejte s omezením. No a ještě jedna Praha, ty brďo, v Davidském tunelu směrem na Břevno, stojí porouchaný auto, komplikuje to tam. A dorazím to mezi Hostivicemi a Zličínem. V Hostivický došlo ke srážce osobáku s cyklistou. Je tam omezený provoz, zdržení je minimální.
0: Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů při koupi 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone,
6: muzika na tělo.

0: Nickelback na Radio Rock Zone, pár vteřin zbývá do 12. hodiny, krásný pravý poledne vám přeje Tomáš Frede, dobrou chuť, dobrý pití, to je jasný, to vám popřeju taky. Před náma jsou polední 90, ještě předtím ovšem zmákneme další zprávy z Viktorii, pojďme na ně, čau.
1: Hezké poledne, momentálně máme 17 stupňů venku a slunce se snaží prodrat skrz mraky, zatím mu to moc nejde. Kdybyste chtěli večer někam vyrazit, tak doporučuji třeba Cross Club, kde vystoupí Nebe, Peklo and Rave, a v Lokti třeba kapela Znouzecnost, a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tragédie kolem pohřešované matky je možná u konce. 5 lidí se nadýchalo kouře při požáru bytu v Ostravě a při násilných protestech ve Francii je poničena 100 škol. Možný zlom nastává v pátrání po matce 2 dětí z Frýdku Místku. Podle neoficiálních informací našla policie tělo v lese u skládky, píše to i dnes.cz. Policie totožnost zatím nepotvrdila, dnes by ale měla k tragédii zveřejnit nové informace. 38-letou právničku Janu Šejerníkovou policisté hledají už skoro měsíc. Podle zatím neoficiálních informací se nyní čeká na rozbor DNA. Matka 2 dětí zmizela v noci ze 2. září, kdy měla narozeniny, na 3. září. Ráno měla odjet na krajský soud v Ostravě, kde pracovala jako asistentka soudce na obchodním úseku. Tam ale nedorazila. 5 lidí, včetně 2 dětí, se nadýchalo kouře při požáru bytu v Ostravě Mariánských horách. Celá pětice skončila v péči zdravotníků. Policisté ve spolupráci s hasiči evakuovali skoro 30 lidí. Škoda, kterou včerejší požár způsobil, se odhaduje na 2 miliony korun. Proč hořelo, zjišťuje vyšetřovatel. Ve Francii se to zvrtlo. Při studentských demonstracích a blokádách, které přešly v násilnosti podněcované výtržníky, byla podle úřadu poškozena zhruba 100 středních škol. Některé regiony také oznámily škody v desítkách milionů eur, píše to web Le Figaro. Vláda znepokojů, kvůli kterým byly zadrženy 100 lidí a zraněny 100 příslušníků bezpečnostních složek, viní radikální levici.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Náš vodní slalomář se chce po sezóně bez individuální medaile z vrcholných akcí vrátit k věcem, které mu fungovaly dříve. V jeho tréninku se mu zkrátka nevyplatily novoty.
3: Na jaře jsem se zaměřil víc na tu silovou složku výkonu, což se evidentně ukázalo jako ne úplně dobrý. Myslím si, že jsem sice zesílil, ale na té vodě se to moc neprojevilo. Z tohohle pohledu se budu vracet spíš zpátky.
1: Letos zůstal 33-letý slalomář na obou vrcholných akcích bez medaile. Na červencovém mistrovství světa v Oklahomě skončil v semifinále. Bez medaile pak olympijský šampion z Tokia skončil i v září na mistrovství Evropy. S návratem k tréninkovým kořenům chystá na těchto akcích i návrat na stupně vítězů. Neúnavný hudební chameleon Sting slaví 75 let. Vlastním jménem Gordon Matthew Thomas Sumner se narodil 2. října 1951 v anglickém Wallsendu. Vyrůstal na Cream a vždycky ho to táhlo k base a jazzu. Přezdívku Sting si získal v kapele Phoenix Jazzmen, kde mu tak kapelník přezdíval pro jeho žlutočerný svetr. Jméno přijal za své. Sting patří mezi nejvýraznější postavy na moderní rockové scéně. Už s kapelou The Police překračoval žánry, solově se ale nebál zacházet ještě dál. Dnes máme polojasno až oblačno, na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
0: Děkujeme opět, před námi tedy 90ková muzika, jsou tu polední 90ky na rádiu Rock Zone, mám pro vás New Radicals, Oasis nebo taky Aerosmith. Hezký pravý.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, jdem na to, na průtahu Teplic před sjezdem do Hřbitovní směrem od Dubí narazilo osobní auto do svodidel. Místem projedete jedním jízdním pruhem v Praze ve Lhotecký na Kruháči z ulicí Československého exilu. Připomínám, tam se srazila dvě auta, počítejte s omezením. No a na příjezdu do Pohořelic od Znojma se srazila dvě auta, počítejte taktéž s omezením.
0: Radio Rock Zone. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Radio Rock Zone.

0: To zcela tematicky správně, Friday I'm in Love od Cure, no, v živákovém provedení na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dvakrát Praha ve výstavní ulici na Kruháči s Opatovskou se srazila dvě auta, je tam omezení, stejně tak v nádražní ulici u zastávky MHD Lihovar, tam se srazil, nebo tam srazil autobus chodce.
1: Legendární kapela Sohaja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen čtyři hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.
2: Horký letní den před bouřkou a město

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po tři čtvrtě na jednu, ještě jedna rychlá doprava, poslední cíletý hodině na Vinohradech v Praze, tedy na Vinohradech v Budičské ulici havarovala dvě auta, místo je s opatrností průjezdný jedním pruhem. Ve Výstavní ulici na Kruháči s Opatovskou se srazila dvě auta, počítejte s omezením. No a na trase Český Budějovice, Český Krumlov za Planou se srazila dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením v koloně.
0: Radio Rock Zone.
2: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
3: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
2: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
7: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhony 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
14: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
13: Sportka od Olvinu.
15: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
16: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: Kiss a jejich Psycho Circus. Já jsem se úplně rozpomněl, nevíš, jak se říká tomu takový, jako jak si to nakláníš a mění se ti ty obrázky. To je takový jako složitější slovo, jak se tomu říká. A oni přesně, to si pamatuju, u bráchy jsem to našel ve sbírce, měli, nebo má obal přesně tady tahleta deska Psycho Circus od Kiss. To je vlastně jediný pojítko, co mě k tomuhle váže. Takže vlastně nic, ještě se navíc nemůžu vzpomenout na to slovo, prostě zkusím si to vygooglit, nebo mě to prosím vás pošlete někdo do mailu, jak se tomu říká, většinou to bylo třeba na těch pravítkách, co jsme měli ve škole, že si to naklápíš a tam se měněj ty dva obrázky, tak střídají a to úplně na jazyku, no nic, to je jedno. Tak tohle je naprosto nepodstatná informace ode mě, co je podstatný, je, že ladíte Radio Rockzone, přeju vám krásný odpoledne a ty zdaleka nejpodstatnější informace přináší. Viktorie je tady opět se mnou, pojďme si dát další zprávy, čau.
1: Krásné odpoledne, ze 17 stupňů postupně šplháme ke 20 až 24 a venku je samozřejmě polojasno, zataženo. Pokud byste chtěli jít na nějakou pařbu, tak vás zvu třeba do Polné na kapelu Harley nebo do Kroměříže na Pink Floyd Forever a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policisté hledají 12-letou dívku. Filip Turek se omlouvá ekologickým aktivistům a při nehodě v Americe zemřeli dva Češi. Policisté hledají 12-letou dívku. Natálie Zibová dopoledne utekla z psychiatrické nemocnice v Opařanech na Písecku. Podle všeho utekla do lesa směrem na Staré Sedlo. Podle lékařů si může ublížit. Filip Turek se omlouvá ekologickým aktivistům. Organizaci Hnutí Duha poslal dopis, ve kterém vyjadřuje lítost nad svými urážkami. Omluvu mu v září nařídil pražský městský soud. Omluva se týká dvou výroků. V jednom z nich Turek spojil aktivisty s úmrtími při povodních, protože bojovali proti stavbě přehrady. Druhé problematické prohlášení bylo to, kdy nazval lidi ve spolku parazity, které je potřeba deratizovat. Ve svém dopise Turek oznámil, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověstí. Organizace. Mluvčí Hnutí Duha Eva Pernicová nám řekla, že zástupci organizace omluvu přijali a budou dál upozorňovat na rozhodnutí ovlivňujících přírodu v Česku.
3: Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace. Důležitější než jeden konkrétní spor je to, co se skutečně děje s přírodou a prostředím, ve kterém žijeme.
1: Podle soudního rozhodnutí měl Turek svou omluvu taky na 7 dní zveřejnit na svém facebookovém profilu. Prozatím tam ale žádný takový příspěvek není. Při dopravní nehodě v americkém Wyomingu zemřeli dva Češi. Další český občan se zranil. Uvedlo to České ministerstvo zahraničí. Tragédií se zabývá český generální konzulát v Los Angeles.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Petr Bříza zůstává druhým mužem světového hokeje. Na kongresu Mezinárodní hokejové federace totiž obhájil post viceprezidenta. 61-letý český funkcionář nejprve prohrál v boji o místo šéfa hokejové federace s Francem Reindlem z Německa. V následujícím hlasování už ale uspěl. Konec jedné velké hudební éry, o tom se dá mluvit v případě pražského festivalu Metronom. Po 10 letech definitivně končí. Pořadatelé oznámili konec projektu poté, co se z něj nepodařilo vytvořit metropolitní kulturní událost Prahy. Nelákal dostatečnou pozornost fanoušků hudby ani sponzorů. Naposledy se třídenní festival Metronom Prague konal v červnu 2026 a fungoval jako multižánrový svátek, který míchal pop, indie, elektroniku a hip-hop s prověřenými klasikami. Na své si pravidelně přišli i rockoví fanoušci, které festival v průběhu let lákal na světové ikony jako Nick Cave, The Bad Seeds, Iggy Pop, Liam Gallagher nebo domácí legendy Pražský výběr. Dnešní nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, zítra nás čeká jasno až polojasno. Nejvyšší teploty taktéž jako dnes 20 až 24 stupně. Krásný den.
0: Krásný celý den i tobě a samozřejmě i vám. Mám pro vás další porci muziky od klasiky jako ZZ Top přes Vohnouty nebo Disturbed. Hezký odpoledne.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět, jsem na sračky vedle.

0: Oslanec cechtovního i ženskýho roku na Radio Rock Zone ZZ Top.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: My si dáme poslední dopravu, tady ode mě alespoň. V Českých Budějovicích v ulici Na Sadech na křižovatce s Kanovickou se střetla osobní auto s trolejbusem. Počítejte s omezením. V Brně v okružní ulici poblíž Halasova náměstí se srazila dvě osobní auta. Blokují jeden jízdní pruh, kolona se netvoří. Dejte pozor na D1, 170 km ve směru na Brno. Dejte pozor na porouchaný kamion. Mám pro vás The All American Rejects.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Ještě jednou si to dáme, je toho poměrně hodně, tak vezmu to zase, hele, z jiný strany, nemusíme pořád začínat Prahou, v Plzni, v Bílým Medvědovi, požár mlýna 2.0, Apple Juice a pod stolem, divadle pod lampou Otec, Syn a Duch Svatý Tour, tedy pokud se nepletu Řezník, Temný Rudo a Cringe Prince. Pojďme dál, Načeva je dneska modrým trpaslíkovi, tedy v Český Třebový, v libereckém bunkru Northern Horizon. Nějaká podsta Pink Floyd ve starý masně v Kroměříži, v Brně na Melodce, 301, Johnny Churbes, Molotov Party a Mlhovina na Melodce, v M13 Rock Pubu, taktéž v Brně Elvis and Papa Cult, v Polní v Kulturáku Harley, v Autodafé na Kladně Houba a Nešfaleš, jejich společný turné, společně s nimi taky Reckless. Rybičky jsou dneska v Kofole Krnovský, ale je to vyprodaný, to vám říkám rovnou. Ve sportovní hale v Příbrami Dimitri a Arakain, no a teď tady namátkou Praha v Cargo Galerii Jakub Koenig a jeho hvězdy a jako host Bára Zmeková, tedy moc hezký večer. Jizdoku Laco Deči, Nebe a taky Peklo, jo, Nebe, Peklo a Rave v Cross klubu, už jsem to pochopil. Já mám pro vás Guns N' Roses.
0: Radio Rock Zone.
2: Legendární kapela Sohaja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: naprostá klasika od YouTube. Já se s vámi loučím, od 14. už Šimon Kalousek, krásný zbytek, neužijte si samozřejmě i víkend, no a dáme si to společně zase v pondělí od 9. raní, ostatně jako vždycky, do té doby čus.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8-letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla, to dobré začíná u nás.
9: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
10: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Kapela KHD Elephant nám tady na Radio Rock Zone dohrála minutu a něco před 14. hodinou, neboli ve chvíli, když už vás zdraví. Od mikrofonu Šimon Kalousek přeju krásný páteční odpoledne. Dneska je 2. říjen 2026, což znamená mimo jiné, že svátek mají Oliverové a také Olivie. Tak dámy a pánové, všechno krásný k vašemu dnešnímu svátku. Máme také Světový den nenásilí a Světový den hospodářských zvířat, pokud byste to náhodou nevěděli. Každopádně na úvod hodinky pojďme dát rychlej přehled zpráv, co se týče aktuálního počasí, tak povětšinou oblačno až skoro zataženo. Teploty teď v průměru v Česku kolem 18 stupňů, jak to bude vypadat s počasím v noci na zítřek a hlavně taky zítra, to si řekneme. Na konci zpráv, jinak co se týče nějaký tý muziky živý dneska večer, tak se toho děje poměrně hodně. Já vás odkážu tedy především na naše webovky rockzone.cz do sekce Club Life, kde najdete kompletní seznam všech hudebních akcí. V tuhle chvíli bych vás tady v Praze pozval třeba na Cargo Galerii, kde vystoupí dneska Jakub König a Hvězdy. No a jestli budete dneska večer čerou náhodou Příbrami nebo přímo tam bydlíte, tak ve Sportovce tam v rámci společného turné zahraje Dimitri a Arakain. My teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Voda u středočeské Odoleny vody je znovu pitná. Španělský parlament jedná o větší ochraně nájemníků a kytarista Rolling Stones vzpomíná na Jimiho Hendrixe. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je opět pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost, informují o tom vodárny. Voda se nesměla pít od minulého čtvrtka, kdy v ní vodohospodáři zjistili nadlimitní koncentraci olova. Omezení se týkalo 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Co vodu zamořilo, zatím není jisté. Jedním z možných zdrojů je nedaleká bývalá skládka Kasova Rokle, kam se ukládal odpad od 60. do 90. let. Agresoři se čím dál častěji obracejí na linku bezpečí. V posledních letech přibývá volání, kdy se sám násilník svěří se svým nutkáním někomu ublížit. Podle vedoucí odborných služeb linky bezpečí Hany Píšové se většinou krizovým interventům daří takový čin násilníkovi rozmluvit.
2: Mají nějaké myšlenky na to, že by ublížili nejenom sobě, ale třeba i jiným lidem a někomu ve svém okolí, nebo mluví třeba i o tom, že mají myšlenky na to, že chtějí ohrozit nějaký větší počet lidí, například někde na náměstích, na trzích a podobně. My se snažíme vlastně zjistit vždycky, co zatím je, co ty klienty k tomu vede. Snížit tu jejich krizi.
0: Linka bezpečí garantuje volajícím anonymitu, i proto se agresoři snáze k takovému hovoru odhodlají. Poslanci ve Španělsku jednají o větší ochraně nájemníků. Tisíce lidí proto protestují v Madridu před parlamentem, který má dnes hlasovat o dvou vládních návrzích. Očekává se, že tyto právní normy, které si vynutilo občanské sdružení pořádající už přes týden v hlavním městě i jinde v zemi protesty, schváleny nebudou. Někteří politici z vládní koalice jsou podle místních médií pro, aby se v takovém případě konaly předčasné volby. Po nich volá opozice už řadu týdnů kvůli migrační krizi v Seutě.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Sportoviště v Hanušovicích na Šumpersku utíkají před vodou. Čeká je rozsáhlé stěhování, protože před 2 lety je zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Současné sportoviště na soutoku Moravy a Brané je stále bezprostředně ohroženo záplavami. Stěhování bude stát až 100 milionů korun. Město na něj chce získat dotace. Hotovo by mělo být do 4 let. Ronnie Wood vzpomíná na Jimiho Hendrixe. Kytarista legendárních Rolling Stones představil nejen výstavu vlastních obrazů, ale také skic svého 6-strunného kolegy. Expozice s názvem Ronnie Wood – Jimi Hendrix Portraits je k vidění v londýnském muzeu Handel Hendrix House v bývalém Hendrixově bytě. Obsahuje také 2 dosud nezveřejněné portréty. Wood se s Hendrixem seznámil v roce 1966 a nějakou dobu spolu dokonce bydleli. Prozradil, že za podiovou energií se skrýval také plachý a uzavřený člověk, který si příliš nevěřil ani ve zpěvu. Tak slibovaná předpověď je tu. Noc na zítřek bude bez mraků povětšinou, naměříme 10 až 5 stupňů. Zítra, tedy v sobotu, bude většinou jasno nebo skoro jasno. Pouze ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech vyskytnou místní mlhy nebo nízká oblačnost, no a denní maxima 20 až 24 stupňů, na horách pak kolem 16. Zprávy jsou za náma, muzika před náma. Pro nejbližší minuty tady mám pro vás Stone Sour, taky Aerosmith a novou rodiny si dáme finský Nightwish a pecku Nemo.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární Def Leppard, rok 1983, album Pyromania, na kterém se nachází tenhle ten song Rock of Ages.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 14 hodin 21 minut, nejvyšší čas podívat se na silnice. Situaci v Praze sleduje Marek, ahoj.
2: Ahoj Šimone, pomalu tady Vekbovské ve směru do Hloubětína. Po pojížděti budete na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. V opačném směru se zdržíte před Barandovským mostem. Hodně plná je D1 ve směru z Prahy do Brna mezi Modleticemi a Mirošovicemi. A na pražském okruhu směrem do Modletic vázne provoz mezi Zličínem a Ořechem. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, díky. Na dálnici D1 na 132. kilometru směrem od Brna na Prahu havarovala dodávka s osobákem. Provoz je částečně omezen. Čekejte zdržení kolem 5 minut. Na Českobudějovicku mezi Němčicemi a Češnovicemi se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě zasahou záchranné složky a policie řídí dopravu k Kyvadlově. Na příjezdu do Chebu směrem od Aše v Ašské ulici u křižovatky s ulicí Ke Skalce se srazily 2 osobní auta a blokují dopravu v jednom pruhu. Počítejte tam se zdržením v kratší koloně. V Brně pozor, v Žabovřeské ulici za křižovatkou s Knížskou směrem od Králova pole stojí tam v koloně v pravém pruhu porouchaný osobák a v Ostravě v Místecké ulici před křižovatkou s ulicí 28. října směrem na Přívoz se srazilo osobní auto s nákladním, zablokovaný jeden jízdní pruh, očekávejte tam silný provoz. Každopádně všem řidičům šťastnou cestu, za chvíli Fanánek s kapelou Hagenbaden, no a předtím taky společná práce dvou kapel Yellow Card a Good Charlotte, jejich letošní song Bedroom Posters.
1: Radio Rock Zone.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte.

0: 810 800.
1: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
0: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku v průměru kolem 19 stupňů, k tomu povětšinou oblačno až skoro zataženo. Nicméně noc na zejtřek už by měla být zase bez mraků, naměříme 10 až 5 stupňů. No a zejtra přes den zase většinou slunečno, pouze v severozápadní části Čech místy s mlhama nebo nízkou oblačností. Nejvyšší den teploty zejtra 20 až 24 stupňů, na horách pak kolem 16. Zahrajeme si The Doors a předtím taky Linkin Park a jejich 2 roky starou záležitost Heavy is the Crown.
2: Legendární kapela Sohaja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Před zprávama ve tři ještě jeden rychlej pohled na dopravu. Aktuálně pozor na dálnici D1 na 310. kilometru směrem na Prahu. Srazilo se tam osobní auto s nákladňákem. Čekejte zdržení. Na Liberecku, a to konkrétně ve Friedlandu, v Žitavské ulici u křižovatky s Tovární, se srazily tři osobní auta a provoz je tam částečně omezen. V Přerově v Nádražní ulici u křižovatky s Kramářovou dva osobáky v sobě. Policie na místě řídí dopravu Kivadlově. Na Šumpersku na výjezdu z Loštic směrem na Palonín v Olomoucké ulici se srazily dvě osobní auta. Došlo tam navíc ke zranění, policie na místě taktéž řídí dopravu Kivadlovým způsobem. No a na příjezdu do Brna směrem od Svitav v Hradecké ulici se v levém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením v koloně.
0: Radio Rock Zone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone

0: Zajímavý hudební spojení doznělo na rádiu Rock Zone kapela Black Keys společně s legendárním Alicem Cooperem Stay in Your Grave. 14 hodin 59 minut, přátelé, to je ta chvíle, kdy vás opětovně zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek, krásný páteční odpoledne, no a se mnou ve studiu už taky Veronika, pojďme si dát další zprávy, ahoj.
1: Ahoj, krásný páteční odpoledne, Praha má dneska co nabídnout. Jazz Doku zahraje Laco Deci se svojí New York Cellulou, v radosti FX se můžete těšit na Slovákovicu. No a kdo dá přednost nějaký té elektronice, tak můžete vyrazit do Cross Clubu na Nebe, Peklo and Rave. To jsou tipy ode mě, vy máte kompletní výčet všech koncertů, kde se dneska hraje u nás na webu, v sekci Club Life, anebo taky na našich sociálních sítích. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policisté našli tělo pohřešované ženy. Španělsko zasahly bleskové povodně a Harley před podzimním turné vypustili nový videoklip. Tělo nalezené ve frýdku Mísku patří pohřešované 38-leté ženě, potvrdila to policie. Po matce dvou dětí pátrala téměř měsíc. Tělo leželo v lese u skládky, policii sem dovedly kamerové záznamy. Už dřív kriminalisté řekli, že pohřešovaná žena nebyla před svým zmizením v dobrém psychickém stavu. Podle šéfa moravskoslezských policistů Tomáše Kužela museli totožnost pohřešované potvrdit testy DNA.
3: Dnes ve 12 hodin v poledne jsme se dozvěděli od odborníků, že tělo, které jsme včera našli při pátrací akci, je tělo pohřešované Jany Šerejníkové, která byla pohřešovaná od 3. září letošního roku. Na celibici dále ještě policie České republiky bude pracovat. Zkoumáme v současné době i způsob úmrtí.
1: O přesných příčinách úmrtí nechtěli policisté spekulovat. Potvrdili ale, že v blízkosti těla našli nože, které zmizely z domácnosti pohřešované. Zároveň zatím nevyloučili ani cizí zavinění. 38 měst a obcí spojí komunální volby s místními referendy. 21 místních hlasování se bude věnovat větrným elektrárnám a takzvaným akceleračním zónám. Tématem jiných pak bude například zachování železničních přejezdů. O tom se bude rozhodovat v Záhorovicích nedaleko Uherského Brodu. Větrným elektrárnám se pak budou věnovat místní referenda ve středních Čechách na Benešovsku, konkrétně v Petroupimi, Teplíšovicích a Soběhrdech. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhnou za týden 9. a 10. října. Východ Španělska spláchly v noci na dnešek bleskové povodně. Voda zaplavila ulice měst, uzavřela několik silnic a připravila více než 1000 domácností o elektřinu. Meteorologové vydali nejvyšší stupeň výstrahy před srážkami. Silné deště hrozí na východě Španělska i v dalších dnech.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedoucí Třinec zabojuje o 7. vítězství v sezóně. V 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova bude od 17 hodin usilovat o udržení neporazitelnosti. Oceláři tedy mohou přidat 7. výhru a pokud by to zvládli v základní hrací době, vyrovnají tím rekordní zápis úvodu sezony 24-25, kdy za 7 startů nestratili ani jeden pro změnu jejich dnešní soupeři. Před svými diváky Třinec uspěl už 4x a nastřílil 23 branek. Mezi 5. a 6. hodinou začne i dalších 5 utkání 7. extraligového kola. Harley nadělil fanouškům parádní novinku. Česká rocková stálice dnes v pátek 2. října oficiálně uvedla premiéru svého nového videoklipu k písni Dávno vím. Kapelník Tonda Rauer prozradil, že se tentokrát s filmovým štábem vydali do velmi zajímavých kulis. Natáčení probíhalo v Nové Pace, na zámku v Lumci nad Cidlinou, no a taky v prostorách vazební věznice v Pražské Ruzyni. Zveřejnění nového klipu je zároveň pozvánkou na startující podzimní část Šňůry, tak jdeme dál tour, která běží od října až do půlky listopadu. A závěrem počasí, v noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy až ke trojce a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno, ráno nějaká ta mlha, teploty vystoupí na příjemných 20 až 24 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně, po 15. hodině nás tady čekají Foo Fighters, taky Oasis a novou rodiny Kabáti a Calamity Jane, tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 1982 vydali legendární The Clash svoji pátou studiovou desku Combat Rock, no a na ní najdete i tuhle skladbu Rock the Casbah.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme se na to podívat, 15 hodin 20 minut. Marka se zeptám, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Pořád se popojíždí na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Bouralo se ve Kbelské ve směru do Hloubětí na unájezdu na Novopatskou. Do Kolony vjedete v Cínovecké u Ďáblic. A na zdržení se připravte i v Povltavské a v Holešovičkách ve směru na Troju. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, díky. V Litoměřicích v Čechově ulici se srazily 3 osobní auta, komunikace je tam zcela uzavřená. Na průtahu Libercem na úrovni Horního Ruždola ve směru na Turnoho bouralo osobní auto s kamionem, zdržíte se tam v kratší koloně. Na dálnici D48 na 37. kilometru směrem z Příbora na Frýdek Místek, 2 osobáky v sobě blokují jeden jízdní pruh, kolona se zatím netvoří, a na Frýdeckom Místecku mezi Kozlovicemi a Tichou se srazily 2 osobní auta a vozovka je tam průjezdná kyvadlově. Šťastnou cestu všem řidičům posílám Him a předtím taky novinku od kanadských Nickelback, Rattle the Cage.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock.

0: Živák hitu Living on Prayer od kapely Bon Jovi nás zároveň pozval na 18. hodinu, kdy tady startuje poslední předvíkendový nekonečný koncert, tedy náš pravidelný pořad, ve kterém si můžete vyposlechnout hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. No a když už jsme u té živý muziky, pojďme se rovnou podívat na dnešní koncerty, kterých je opravdu hodně v nabídce.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Tak tady v Praze v Jazzdoku Lacodeče New York Cellula, předpokládám, že ten koncert je vyprodaný, tak to uvádím jenom tak pro forma, jak se říká. V Krosu v Holešovicích dneska Nebe, Peklo and Rave, na Cargo Galerii Jakub Koenig a Hvězdy a jako host Bára Zmeková a v Rock Café britský hudebník Tom Gregory. Kousek za Prahou tedy nakladně v klubu Autodafé Houba a Nešfaleš a jako speciální host Reckless. Příbramy ve sportovní hale Dimitria Arakain v rámci Best Struktur 2026. V Plzni, v Bílém Medvědově Požár mlýna, Apple Juice a Pod stolem. V Kofola Music Clubu v Krnově dneska Rybičky 48 a jako host Koblížci. V Polní, v kulturním středisku Zámek Polná, dneska Harley, ale ten koncert je taktéž vyprodaný. V Brně v M13 Rock and Pubu Helvis a Papakult, na Melodce 301 Johnny Churbes, Molotov Party a Mlhovina a v klubu Lightnerov a AG Fleck. No, pak tady mám ještě Kroměříž své starý masně dneska Pink Floyd Forever, no a pokud čerou náhodou budete dneska v Český Třebový, tak v klubu Modrý trpaslík vystoupí na Čeva. Komplet to všechno najdete i na našich webových stránkách rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích, jak jste zvyklí. Čeká nás Queenie a čeká nás taky Slash s Milesem Kennedym, Call of the Dogs už za chvíli.
1: Legendární kapela Sohaja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme ve 4 další zprávy s Verčou, podíváme se ještě v téhle hodině jednou na dopravu. Marku, jak to vypadá v Praze? Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hromadná nehoda komplikuje provoz v Ekbelské ve směru do Hloubětí na nájezdu na Novopatskou. Do kolony vjedete úzdip na příjezdu z D8. Po pojíždět budete na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. V opačném směru se zdržíte mezi Krčí a Barandovským mostem. Na pražském okruhu ve směru do Modletic vázne provoz mezi Zličínem a Ořechem a ve směru na letiště to jede pomalu u Brandova. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, díky. V Prostějově v křižovatce ulic Volkrova a Brněnská havaroval náklaďák. Očekávejte tam silný provoz. No a silný provoz čekejte taky aktuálně v Třebíči, a to v Rafaelově ulici směrem centra, kde došlo pro změnu k nehodě dvou osobních aut.
0: Radio Rock Zone.
3: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
4: Už to bude 5 let?
3: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej.
4: Dneska? To má hodnotu tak 6. Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
3: A jo.
5: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
8: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
7: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
9: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
10: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
12: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
13: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
17: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone.
18: Muzika na tělo.

0: Švédská parta Hives na Radio Rock Zone za necelou půl minutu je tady 16. hodina, přátelé, což znamená, že vás opětovně zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek. Krásný páteční odpoledne, jak jinak. Se mnou ve studiu už taky Veronika, takže je tady čas na další rychlej přehled zpráv. Ahoj.
1: Ahoj, je to tak, taky vás moc zdravím, ještě než se vrhneme na zprávy. Tak do příbramské sportovní haly dneska míří Dimitri s Arakainem se společným Bez struktur 2026. No, jestli to máte blíž na Vysočinu, tak v kulturním středisku Zámek Polná dneska večer zahraje Harley. Tak máte z čeho vybírat, a kdybyste měli málo, tak ještě koukněte na naše socky, je tam toho o hodně víc. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Podvodníci okradli seniora o miliony. Kyjev je podle Klička v dramatické situaci a Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Voda v okolí vodojemu Odolená voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Z hlediska obsahu olova splňuje stanovené hygienické limity. Je proto hodná k běžnému užívání, včetně pití i vaření. Ve 13 hodin to uvedly středočeské vodárny. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívaná, doporučují před použitím vody k pití a vaření nechat vodu 5 až 10 minut odtéct. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 000 obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od minulého týdne od čtvrtka. Důvěry osamělosti i špatného zdraví seniora zneužila dvojice mužů na Trutnovsku. Starému muži se vetřeli do přízně, přesvědčili ho o své dobrosrdečnosti a postupně ho okradli. Za několik měsíců ho připravili o majetek i peníze v celkové hodnotě zhruba 5 milionů korun. Oba nyní navrhli kriminalisté obžalovat z podvodu a taky z pronevěry. Kyjev se nachází ve velmi dramatické situaci. Prohlásil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Rusko podle něj ničí městskou infrastrukturu, logistiku, bydlení, sociální zařízení a znovu také energetiku. Kličko na to upozorňuje v době, kdy Moskva zesiluje vzdušné útoky na Kyjev a zasáhla i důležitý most přes Dněpr. V Kyjevě dneska zasedal městský obranný výbor, který podle starosty jednal o fungování města v podmínkách neustálých ruských útoků.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Náš vodní slalomář se chce po sezóně bez individuální medaile z vrcholních akcí vrátit k věcem, které mu fungovaly dřív. V jeho tréninku se mu zkrátka nevyplatily novoty.
3: Na jaře jsem se zaměřil víc na tu silovou složku výkonu, což se evidentně ukázalo jako ne úplně dobrý. Myslím si, že jsem sice zesílil, ale na té vodě se to moc neprojevilo. Z tohohle pohledu se budu vracet spíš zpátky.
1: Letos zůstal 33-letý slalomář na obou vrcholných akcí bez medaile. Na červencové mistrovství světa v Oklahomě skončil v semifinále, bez medaile pak olympijský šampion z Tokia skončil i v září na mistrovství Evropy. Do kina můžete skočit na magickou Posedlost 2. Čekají vás tam Sandra Bullock, Nicole Kidman a svět, kde se magie dědí po generace. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Sally a Gillian znovu spojí síly, když se nad jejich rodem začne stahovat temná kletba, která hrozí zničit jejich rodinu. Aby ochránili své nejbližší, budou muset odhalit dávno ukrytá tajemství svého rodu.
5: Is this real? Is he gonna die?
6: It's true. We're witches and the curse is real.
4: A postavit se mocným silám minulosti.
7: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
1: V sobotu nás čeká převážně slunečno, ráno nějaký ty mlhy, ale teploty vystoupí na příjemných 20 až 24 stupňů.
0: Tak to bychom měli, já Verče děkuju za zprávy. Po 16. hodině si tady zahrajeme kapelu Pop Evil, zavzpomínáme taky na Ozzyho Osborna. No a na úvod si dáme australskou legendu AC/DC, Rock and Roll Train.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární ZZ Top vydali v roce 1983 jedno ze svých vůbec nejúspěšnějších alb Eliminator, no a mimo jiné tam najdete i tuhle skladbu Got Me Under Pressure.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Od rockový klasice k dopravě, 16 hodin 19 minut, Marku, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hromadná nehoda překáží Vekbelské ve směru do Hloubětína u nájezdu na Novopatskou. Kolona se táhne od Zdip na D8. Ucpaná zůstává jižní spojka směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. V protisměru je kolona mezi Krčí a Barandňákem. Hodně plný je pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. A nehoda osobáku s autobusem brzdí provoz v Evropské ulici směrem z centra před křižovatkou s Arabskou. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, díky. V Děčíně v ulici Jiřího z Poděbrad havarovalo osobní auto, doprava tam zpomaluje. Na trase Hradec Králové Vysoké Mýto za Holicemi havarovalo osobní auto, místem projedete jedním pruhem. Ještě jednou východní Čechy na Pardubicku v Holicích v Hradecké ulici srazilo

0: Lidl, to se vyplatí.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
6: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
5: Sportka od Olvinu.
7: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
8: Tak teď je ten správný čas.
7: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
8: Nejvyšší výkupní ceny.
7: Peníze i hned na ruku.
8: Vše vyřídíme za vás.
7: Přebereme záruky.
8: Nabízíme i možnost protiúčtu.
7: Přijeďte do Olbramovic.
8: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
7: Tým Autocentra Davokár.
9: Kofr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
10: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku, no tak zhruba okolo 20 stupňů, k tomu skoro zataženo. V noci na zítřek by se mělo ovšem už zase vyjasnit, teploty se budou pohybovat od 10 až 5 stupňům. No a zítra tedy v sobotu, no zase převážně slunečno, jenom ráno místy mlhy, no a teploty vystoupí na příjemných 20 až 24 stupňů. Tak užívejme babího léta, dokud to jde. Pojďme dál, čekají na nás Gary Moore a předtím taky švédská parta Royal Republic, Digging It.
2: Legendární kapela Sohaja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.
3: Are you digging it?

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Než si tady v 17 hodin dáme další zprávy, umrkneme situaci v dopravě. No a jak to vypadá teď v Praze, to už je otázka pro Marka z Globálu, ahoj.
2: Ahoj, Šimone, uzavřený jezd z Novopatské na Kbelskou ve směru do Hloubětína kvůli převrácenému osobáku. Připravte se na delší zdržení. Popojíždět budete i na příjezdu do Prahy po D8 od Zdíp až na Kbelskou po nájezd do Novopatské. Hodně plná je jižní spojka směrem na Černý most s Pořilovem a Štěrboholy. O nic lepší to není ani na Pražském okruhu. Ve směru do Modletic se stojí mezi Zličínem a Ořechem a na D1 ve směru do Brna je přerušovaná kolona mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Z Global Assistance Marek.
1: Marku, díky, pozor taky na výjezdu z Prahy na Brno na úrovni Chodova. Srazily se tam dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, čekejte zdržení. Na trase Rumburg Česká Lípa před Novým Borem narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda se obešla bez zranění, blokovaný je tam jeden jízdní pruh. No a na Svitavsku v Poličce ve Střítežské ulici se srazily dvě osobní auta, projíždějte tam s opatrností.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Posledy si objal úplně cizího člověka. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
10: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
12: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak 16. hodině a 59. minutě nás tady na rádiu Rockzone doprovodila kapela Rise Again se songem I Want It All. V tuhle chvíli vás znovu zdraví z moderátorského křesla Šimon Kalousek, příjemný pohodový páteční odpoledne, jak jinak. Každopádně uteklo to jako voda, protože před náma je poslední společná hodinka pro dnešní den. Pojďme v jejím úvodu na další zprávy s Verčou. Ahoj.
1: Ahoj, milovníci punku by teď měli zbystřit, protože v krnovském Kofola Music Clubu se dneska představí Rybičky 48. No a jako hosta se vybrali kapelu Koblížci. Potom v Kladně v klubu Autodafé bude pokračovat koncertní jízda kapel Houba a Nešfaleš. Ty doplní speciální host Rekles. Kompletní výčet toho, kde se dneska hraje, tak to najdete u nás na webu, konkrétně v sekci Club Life, to samý platí o našich sociálních sítích. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česko se dneska stane místem ilegálního tuningového srazu. Španělští poslanci zamítli větší práva nájemníkům a 7. kolo hokejové extraligy rozehrává první zápas. Česko se dneska stane místem ilegálního tuningového srazu. Nejčernější scénář policistů předpokládá několik tisíc vozidel, které mají přijet ze všech světových stran. Dneska zamíří do Prahy, zítra do Brna. Víc o tom zjišťoval reportér Michal Ransdorf.
3: Policisté kvůli tuning srazu obšancují celou republiku. Dopravní policista Jiří Tichý upozorňuje, že k účastníkům akce budou nemilosrdní. Auto s nedovolenými úpravami nemá podle něj na silnici co dělat.
4: Jim hrozí zadržení osvědčení o registraci a zákaz další jízdy. Můžeme to řešit případně na místě, je tam sankce do 3,5 tisíce, a je tam za to 6 bodů do karty řidiče.
3: Ilegální sraz závodňáků se v posledních letech konal i v jiných zemích v Evropě a obyvatelé v jeho dějišti to často odnášeli hlukem nejen v době nočního klidu. Třeba policisté v hlavním městě se tak vybavili novým hlukoměrem, který si pochvaluje ředitel tamních strážců zákona Petr Matějček.
5: Vzhledem k tomu, že to jsou vozidla všecko milionové hodnoty, tak samozřejmě oni si hlídají to, aby měli technický stav v pořádku všecko. Akorát ten hluk byl do té současné doby neměřitelný.
3: V akci bude taky vrtulník s termovizí, drony a kvůli očekávané spoustě řidičů ze zahraničí čeká mimořádná směna i na příslušníky cizinecké policie.
1: Do země u Václavic na Benešovsku se zarily stroje. Stavbaři tady razí průzkumnou štolu pro tunel pro střední vrch na budoucí středočeské části dálnice D3 v úseku mezi Václavicemi a Voračicemi. Štola by měla měřit přes 800 metrů a povede až 42 metrů pod zemí. Podle šéfa ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla je cílem zjistit, jaké jsou v místě geologické podmínky.
6: Ta průzkumná štola je důležitá proto, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby vlastně budoucímu zhotoviteli tunelu, dát co nejvíce informací o tom daném prostředí, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde.
1: Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že středočeskou D3 začne stavět za 2 roky. Samotná výstavba dálnice by pak měla podle odhadů trvat 4 roky. Španělští poslanci zamítli větší ochranu nájemníků. Odmítli 2 dekrety, kterým to vláda chtěla zajistit. Pro Sanchezovou vládu se jedná o velký neúspěch. Píšou o tom tamní média.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: 7. kolo hokejové extraligy rozehrává svůj první zápas. První minuty první třetiny má teď za sebou duel mezi Třincem a Litvínovem. Zatím bez branek. Vedoucí oceláři se snaží o 7. vítězství. Do hodiny začne i zbylých 5 večerních utkání. Kytarista Tony Iommi z legendárních Black Sabbath získal významné britské vyznamenání. V rámci letošních narozeninových poct krále Karla III. Byl jmenován členem řádu britského impéria, a to za zásluhy o hudbu a taky charitativní činnost. Iommi ocenění označil za neuvěřitelnou poctu. Přes noc bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy dokonce až k 3 a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká krásně slunečno, ráno nějaká ta mlha, teploty vystoupí až na 24 stupňů.
0: Tak to bychom měli, já děkuju moc Verče za zprávy. No a jaká je nabídka muziky po 17. hodině? Hollywood Undead, Oasis a jako otvírák si dáme Linkin Park a jejich Numb.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Alice Cooper je klasika z roku 72, School South.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, pojďme to znovu omrknout, 17 hodin, 19 minut. Jak to vypadá v Praze, Marku, ahoj.
2: Ahoj Šimone, kvůli převrácenému osobáku je uzavřený sjezd z Novopatské na Kbelskou ve směru do Hloubětína. Hodně plný je pražský okruh směrem do Modlatic mezi Zličínem a Ořechem. Zdržíte se kvůli tomu i na D5 před Prahou. Popojíždět budete na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. A nová nehoda překáží na D11 na výjezdu z Prahy do Hradce. Kolona se táhne od Černého mostu. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, děkuju. Aktuálně v Praze pozor taky přímo v centru na Malostranském náměstí, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na dálnici D8, tuším, že to bylo ano, na 44. kilometru ve směru na Prahu, bouralo osobní auto s kamionem. Čekejte tam taky nějaký to omezení. V Českých Budějovicích v okružní ulici poblíž křižovatky s Pražskou třídou, dva osobáky v sobě, projíždějte kolem opatrně. A na průtahu Děčína směrem na Nový Bor za mostem přes Labe se srazily dvě osobní auta a provoz je částečně blokovaný, ale kolona se zatím netvoří. Tak co dáme dál? Arch Overkill anebo taky novinku od Marmouzec, Cutback.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

0: slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: klasická věc od Judas Priest, Living After Midnight v živém provedení. No a už od 6 si můžete společně s Verčou dát celou hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků, tedy poslední předvíkendový nekonečný koncert tady na rádiu Rockzone. Co vám nabídnu ještě já, The Doors, anebo taky Pretty Reckless, For I Am Dead.
1: Legendární kapela Sohaja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 17 hodin 40 minut, rozloučíme se pohledem na dopravu. Marku, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hromadná nehoda komplikuje provoz na D11 na výjezdu z Prahy do Hradce. Kolona se táhne od Černého mostu a taky od sjezdu na Běchovice. Boudal se na jižní spojce směrem na Smíchov před Barandovským mostem. Do kolony vjedete u sjezdu na Krč. V protisměru se zdržíte mezi Spořilovem a Štěrboholy. A na D1 z Prahy do Brna je kolona mezi 14. a 22. kilometrem. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, děkuju. Na Liberecku mezi Příšovicemi a Svijany bouralo osobní auto s autobusem. Projedete tam s omezením. V Jablonci nad Nisou v Rýnovecké ulici došlo ke střetu dvou osobních aut, projíždí se ovšem naštěstí bez zdržení. V Pardubicích křižovatce ulici Jánová a Karla IV. Srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři, očekávejte tam silný provoz. A pozor i ve Zlíně na třídě 3. května směrem na Otrokovice, kde zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s motorkářem a doprava tam zpomaluje. Tak ode mě pro dnešek všechno, já Šimon Kalousek se loučím, popřeju vám krásný zbytek pátku, krásný nadcházející víkend, užijte si ho. O česti už tady s váma na rádiu Rockzone Veronika Kuželková a naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. No a já se budu těšit zase po víkendu v pondělí klasicky od 2 odpo. Do té doby čus.
0: Rádio Rockzone.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Pianovka od kapely Tři sestry nám právě dohrála na rádiu Rock Zone v 17 hodin 59 minut. Přátelé, já Veronika vám přeju krásný večer s rádiem Rock Zone, a to konkrétně v pátek 2. října 2026. Svátek dneska slaví Olivie, Oliver a taky Olympie, takže všechno nejlepší. Připomínáme si Světový den nenásilí a Světový den hospodářských zvířat. To jde tak trošku ruku v ruce. V klubu M13 Rock and Pop se dneska představí Helvis a Papa Kult a na melodce zahrají 301, Johnny Churbes, Molotov Party a taky Mlhovina. No a pokud máte radši folk rockovou klasiku, tak klub Leitnerová slaví dneska 70. a na programu je tam AG Fleck. Tolik dneska tipy v rámci Brna, vy se ještě kramořeně můžete kouknout k nám na webovky do sekce Club Life, máte tam kompletní výčet toho, kde a co se dneska hraje. No a teď už se vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Agresoři se čím dál častěji obracejí na linku bezpečí. Hasiči by měli mít speciální týmy pro velké krizové události a Kyjev je podle Klička v dramatické situaci. Agresoři se čím dál častěji obracejí na linku bezpečí. V posledních letech přibývá volání, kdy se sám násilník svěří se svým nutkáním někomu ublížit. Podle vedoucí odborných služeb linky bezpečí Hany Píškové se většinou krizovým interventům daří takový čin násilníkovi rozmluvit.
2: Mají nějaké myšlenky na to, že by ublížili nejenom sobě, ale třeba i jiným lidem a někomu ve svém okolí, nebo mluví třeba i o tom, že mají myšlenky na to, že chtějí ohrozit nějaký větší počet lidí, například někde na náměstích, na trzích a podobně. My se snažíme vlastně zjistit vždycky, co zatím je, co ty klienty k tomu vede, a snížit tu jejich krizi.
0: Linka bezpečí garantuje volajícím anonymitu, i proto se agresoři snáze k takovému hovoru odhodlávají. Hasiči by měli mít speciální týmy pro velké krizové události. Plánuje to nový generální ředitel hasičského záchranného sboru Martin Legner. Speciální jednotka složená z odborníků z praxí by mohla vzniknout do půlky příštího roku. Cílem podle Legnera je, aby pomáhala při rozsáhlých požárech, povodních, ale i dalších mimořádných událostech.
3: Musíme být připraveni ne na události, které známe z minulosti, ale i na rozsáhlé mimořádné události a krizové situace, které mohou mít úplně jiný charakter a rozsah. Proto se chci věnovat modernizaci systému ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Měly by to být týmy složený opravdu z odborníků, z praxí. Na nich by se měl postavit ta konstrukce toho krizového řízení.
0: Nový šéf hasičů také plánuje rozšířit personální stavy. Do 5 let by podle něho mohlo přibýt až 900 tabulkových míst. Kyjev se nachází ve velmi dramatické situaci, prohlásil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Rusko podle něj ničí městskou infrastrukturu, logistiku, bydlení, sociální zařízení a znovu také energetiku. Kličko na to upozorňuje v době, kdy Moskva zesiluje vzdušné útoky na Kyjev a zasahla i důležitý most přes Dněpr. V Kyjevě dneska zasedal městský obranný výbor, který podle starosty jednal o fungování města v podmínkách neustálých ruských útoků.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Náš vodní slalomář se chce po sezóně bez individuální medaile z vrcholných akcí vrátit věcem, které mu fungovaly dřív. V jeho tréninku se mu totiž nevyplatily novoty. Na červencové mistrovství světa v Oklahomě skončil v semifinále. Bez medaile pak olympijský šampion z Tokia skončil i v září na mistrovství Evropy. Harley nadělili fanouškům parádní novinku. Česká rocková stálice dneska, tedy v pátek 2. října, oficiálně uvedla premiéru svého nového videoklipu k písni Dávno vím. Kapelník Tonda Rauer prozradil, že se tentokrát s filmovým štábem vydali do velmi zajímavých kulis. Natáčení totiž probíhalo v Nové Pace, na zámku v Klumci nad Cidlinou a taky v prostorách vazební věznice v pražské Ruzyni. Zveřejnění nového klipu je zároveň pozvánkou na startující podzimní část Šňůry Tak jdeme dál tour, která běží od října až do půlky listopadu.
4: Jak se čas života krotí, kdo v životě počítá jenom pro a proti.
0: Přes noc bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy až ke 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno, ráno místy mlhy, teploty vystoupí na příjemných 20 až 24 stupňů. Krása střídá nádheru, babí léto pokračuje, no a my teď po 18. hodině se budeme věnovat na rádiu Rock Zone živákům na vaše těla. Čekají nás Aerosmith, Green Day, no a teď už Van Halen. Tak jdem na věc.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, tak si na chvilku tu hodinku živáku přerušíme a koukneme na dopravu. No a o tom ví nejvíc Martička z Global Assistance. Čau Martičko, tak co, jak to vypadá?
2: Ahoj Veru, krásný večer. Na výjezdu z Prahy po D11 na Hradec Králové došlo v levém pruhu k hromadné nehodě 5 osobních aut. Kolona se táhne přes Štěrboholskou a jižní spojku od sjezdu na Spořilov. Bouralo se také na Barandovském mostě směrem na Smíchov, na Povltavské od Holešoviček, v Brusnickém tunelu směrem od Troji a ještě na Malostranském náměstí. Z Global Assistance Marta.
1: Marti, já ti strašně děkuju, jsi skvělá, vy jste to slyšeli, 18 hodin, 18 minut, posloucháte rádio Rock Zone, a to konkrétně hodinu plnou živáků. A mám tady teď pro vás fakt lahutky. Čekají nás Kysáci, Rammsteini a teď už Lynyrd Skynyrd, tak jdem na věc.
0: Rádio Rock Zone.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
0: S Rock Zonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
4: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

Legendární kapela Soha, já známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Hodinu plnou živáku na Rádio Rock Zone. Teď na chvilku přerušíme, koukneme na počasí. Přes noc bude jasno až polojasno. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. Místy až k trojce, no a ojediněle se objeví taky nějaký ty přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno, ráno nějaká ta mlha a teploty vystoupí na příjemných 20 až 24 stupňů. Bude krásně, babí léto, je prostě babí léto, tentokrát to vyšlo úplně božsky. No a teď jdeme v pokračování. Hodina živáku na rádiu Rock Zone, čeká nás Alanis Morissette, Nirvana. No a teď už Black Sabbath, tak jdem na věc.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
12: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

happy for you. I wish nothing but the best for you both.

0: 19 hodin, přátelé. Přesně do této hodiny nás doprovodil živák Alanis Morissette na rádiu Rock Zone. Máme pátek 2. října 2026. Podzim už v plným proudu, ale venku hezky, takže spíš takový babí léto. Víkend bude třeba moc hezký. Svátek dneska slaví Olivie Olivera, taky Olympie, takže týhletý veselý partičce já přeju všechno nejlepší. A taky si dneska připomínáme Světový den nenásilí a Světový den hospodářských zvířat. V Liberci, v bunkru, vás čeká Northern Horizon dneska večer. Kroměřížská Stará Masná nabídne Pink Floyd Forever. No a v plzeňském klubu Bílej medvěd, tam to mám moc ráda, tak to dneska rozjedou Požár Mlýna 2 společně s Apple Juice a Pod stolem. Za mě dneska rozhodně z čeho vybírat, kdyby vám tohle bylo málo, ještě koukněte k nám na webovky do sekce Club Life. No a teď už se vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Akademie věd prověří dohody kvůli podezření na neoprávněné odměny. V Plzni vznikne stacionář pro lidi na autistickém spektru a železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících. Akademická rada Akademie věd České republiky nechá prověřit dohody uzavřené od roku 2010 se zaměstnanci akademie a jejího střediska společných činností. Reaguje tak na policejní zátah z minulého týdne, který souvisí s podezřením na vyplácení neoprávněných odměn z veřejných peněz. Podle médií mohlo jít o fiktivní dohody v hodnotě přes 10 milionů korun. Policie zatím nikoho nezadržela ani neobvinila, ale případ dál prověřuje. Akademie chce do 12. listopadu navrhnout opatření, která podobným případům do budoucna zabrání. V Plzni budou mít své místo lidé s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Do 2 let tam vznikne stacionář pro 630 klientů, který bude provozovat Diakonie Západ. Vyjde na 198 milionů korun bez daně. Pro rodiny je důležité, že půjde o denní službu s pravidelným provozem. Radní města Jiří Šrámek agentuře ČTK řekl, že fungovat bude zařízení od 7 hodin od rána do 4 do odpoledne. Železničáři na Slovensku se chystají na nápor cestujících. Vláda totiž kvůli vysokým cenám paliv schválila poloviční jízdné, které může výrazně zvýšit zájem o vlaky.
2: Železniční dopravca posilňuje vybrané spoje, monitoruje predajné systémy a cestujúcim odporúča kupovať lístky v predstihu. Očakáva výrazný nárast počtu cestujúcich, najmä počas piatka. Vládne opatrenie sa totiž vzťahuje nielen na základné, ale i všetky platené zľavnené lístky vo vlakoch druhej triedy. Pri autobusoch zaplatia polovicu ceny iba cestujúci, ktorí nemajú žiadne zľavnené cestovné. Vláda chce takto dostať čo najviac ľudí z aut do vlakov a autobusov. Josef Baálko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Se 6 českými judisty, včetně dvojnásobného olympijského šampiona Lukáše Krpálka, začne v neděli v Baku mistrovství světa. Vedle Krpálka se příští týden představí také tatami, také David Klamert, který se loučí s reprezentační kariérou. Adam Kopecký, Husindin Karimov, Tereza Bodnárová a dvojnásobná mistrně Evropy Renata Zachová. Šampionát se koná do 11. října. Kytarista Tony Iommi z legendárních Black Sabbath získal významné britské vyznamenání. V rámci letošních narozeninových poct krále Karla III. Byl jmenován členem řádu britského impéria. A to za zásluhy o hudbu a taky charitativní činnost. Iommi ocenění označil za neuvěřitelnou poctu. Zítra nás čeká převážně slunečno, ráno místy mlhy a teploty vystoupí na příjemných 20 až 24 stupňů. Jak jsem říkala, bude hezky. A bude hezky hlavně kvůli tomu, že vy budete i zítra poslouchat Radio Rock Zone. No, máme 19 hodin 3 minuty a to znamená, že tady budu teď tuhletu hodinu hrát na vaše přání. Tak mi pište na hrajeme@rockzone.cz. No a teď vám to tady otevřu s Kabáty a jejich Malou dámou.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Tak přátelé, je tady naše oblíbená chvíle, to znamená hraní na vaše přání. No a mě napsal můj oblíbenec Tomáš Adam. Ahoj Verčo, zahrála bys mi prosím píseň Wind of Change od kapely Scorpions. Díky a zdravím do rádia. Já ti Tome moc děkuju, že jsi napsal a jasná věc, jdeme na ní. Tuhletu písničku miluju, takže máš skvělý výběr. Scorpions, Wind of Change na Radio Rock Zone.

Hodinka hraní na vaše přání na Radio Rock Zone v plným proudu. No a můj další oblíbenec Robert Junák nesklamal, napsal mi dneska taky. Ahoj Kyverčo, prosím tě, nemohla bys mi zahrát song od kapely Extreme More Than Words a bude to pro tebe do studia a všechny posluchače. Všem hezký večer. Robe, díky, že posloucháš, Robert, toho musím opravdu pochválit, ten nás poslouchá fakt nepřetržitě. Takže úplně úžasný, velká pochvala. No a Roberto má na tvrdě, takže jedny Extreme pro něj. A já jsem ti to rovnou dala v živý verzi, ať trošku víc naseš tu atmosféru. Tak tady to je. A vy mi pište na hrajeme@rockzone.cz.

0: Radio Rock Zone.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
6: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

19.29 na rádiu Rock Zone. Hraju tady na vaše přání ještě půl hodinky. No a teď mi napsal další můj oblíbenec. Jste vlastně všichni úplně moji oblíbenci. A je to Jarda z Chodový Planý. A konkrétně mi napsal, že bouchá lepenáče do zdi, tak ať to tolik nebolí, když se netrefí. Jarda je takový známý pracant, takový velký šikula, který si všechno dělá sám. Jardo, tady máš Smashing Pumpkins, Tonight Tonight, dovolu jsem ti to dala v živý verzi, ať ti ta práce jde líp od ruky. A až to doděláš, tak začni taky odpočívat.

0: Rádio Rock Zone.
1: Muzika na tělo.
2: Legendární kapela Soháya, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Rádio Rock Zone.
3: 19.39, vy posloucháte Radio Rock Zone, a to konkrétně hodinku, kde tady hraju na vaše přání, tak mi pište na hrajeme@rockzone.cz. No a přesně to udělala Katarína až ze Slovenska. Fakt mě těší, že nás posloucháte i na Slovensku. Je to úžasný a ta si přeje Youngblood a jejich Zombie. Takže Katy, dík, že posloucháš, a tady to je.

0: Radio Rock Zone.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Naviděnou Arkády.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
4: Kufr zbalený, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rockzone,
5: muzika na tělo.
6: Ano, muzika na tělo, přesně takhle hrajeme na rádiu Rockzone. Já tady teď do 8 ještě teda chvilku hraju na vaše přání. No a teď mi napsal Tomáš a chce zahrát jen tak pro lepší den, konkrétně večer, a mám mu prej vybrat něco od Atrie. Tak jo, hele, tady to máš a užívej. Show!

Sejkonopí a Vohnouči. Ty nás doprovodili do 19. hodiny 55. minuty. Ještě stihneme jeden rychlej poslední song na vaše přání. Na koho se dneska nedostalo, to nevadí. Napište si zítra, pozítří. Prostě hrajeme tady na přání každý den. No a tohle to bude pro Zdenku z Trutnova a chce od kapely Green Day, chce zaspomínat na svý mladý léta. Zdeni, zaspomínám s tebou a to s písničkou Boulevard of Broken Dreams. Tato písnička mi taky připomíná moje mládí, takže budeme vzpomínat spolu. Takže Green Day a jejich Boulevard of Broken Dreams. Jdem na věc.

0: Kapela Green Day nás doprovodila na rádiu Rock Zone přesně k 8 hodině večerní. Máme pátek 2. října 2026. Babí léto v plném proudu, svátek dneska slaví Olivie, Oliver, taky Olympie, tak všechno nejlepší. Připomínáme si dneska den násilí a nenásilí dokonce. Takže světový den nenásilí a taky světový den hospodářských zvířat. Takhle je to správně. Jestli přemýšlíte ještě teď narychlo, kam vyrazit, tak mrkněte k nám na webovky, konkrétně do sekce Club Life nebo na naše sociální sítě. Máte tam opravdu dlouhý seznam toho, kde a co se dneska hraje. No a já už vám teď dám všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Policisté našli tělo pohřešované ženy. Podzimní tradice ve Spojených státech nabývají gigantických rozměrů a Harley před podzimní turné vypustil nový videoklip. 38 měst a obcí spojí komunální volby s místními referendy. 21 místních hlasování se bude věnovat větrným elektrárnám a takzvaným akceleračním zónám. Tématech jiných pak bude například zachování železničních přejezdů. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhnou za týden 9. a 10. října. Tělo nalezené ve Frýdku Místku patří pohřešované 38leté ženě, jak potvrdila policie. Po matce dvou dětí pátrala téměř měsíc, tělo leželo v lese u skládky. Policii sem dovedly kamerové záznamy. Už dříve kriminalisté řekli, že pohřešovaná žena nebyla před svým zvězením v dobrém psychickém stavu. Podle šéfa moravskoslezských policistů Tomáše Kužela museli totožnost pohřešované potvrdit testy DNA.
2: Dnes ve 12 hodin v poledne jsme se dozvěděli od odborníků, že tělo, které jsme včera našli při pátrací akci, je tělo pohřešované Jany Šerejníkové, která byla pohřešovaná od 3. září letošního roku. Na celibici dále ještě policie České republiky bude pracovat. Zkoumáme v současné době i způsob úmrtí.
0: Podzimní tradice ve Spojených státech nabývají gigantických rozměrů. Na jezerech ve státě Oregon nebo Maine se každoročně pořádají tzv. Dýňové regaty. Pěstitelé vydlabou tunové dýně, osadí lodními motory a závodí v nich před zraky tisíců diváků.
3: Nejedná se přitom o žádný bizarní výmysl, ale o skutečnou tradici. Pěstitelé se totiž se svojí rekordně velkou dýní nechtějí po měsících náročné práce jen tak rozloučit. Nejdříve z nich proto vyberou semínka, která se na trhu prodávají i za stovky dolarů. Teprve po odjetí celého závodu pak obří plody poslouží jako krmivo pro zvířata v zoologických zahradách. Extrémní variantu rozloučení pak zvolil současný světový rekordman, Američan Gary Christensen. V dýňové kajaku napádloval neuvěřitelných 94 kilometrů. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Náš vodní slalomář se chce po sezóně bez individuální medaile z vrcholných akcí vrátit k věcem, které mu fungovaly dřív. V jeho tréninku se mu zkrátka nevyplatily novinky.
4: Na jaře jsem se zaměřil víc na tu silovou složku výkonu, což se evidentně ukázalo jako ne úplně dobrý. Myslím si, že jsem sice zesílil, ale na té vodě se to moc neprojevilo. Z tohohle pohledu se budu vracet spíš zpátky.
0: Letos zůstal 33letý slalomář na obou vrcholných akcí bez medaile. Na červencové mistrovství světa v Oklahomě skončil v semifinále. Bez medaile pak olympijský šampion z Tokia skončil i v září na mistrovství Evropy. Harley nadělili fanouškům parádní novinku. Česká rocková stálice dneska v pátek 2. října oficiálně uvedla premiéru svého nového videoklipu k písni Dávno vím. Kapelník Tonda Rauer prozradil, že se tentokrát s filmovým štábem vydali do velmi zajímavých kulis. Natáčení probíhalo v Nový Pace, na zámku v Klumci nad Cidlinou, no a taky v prostorách vazební věznice v pražské Ruzyni. Zveřejnění nového klipu je zároveň pozvánkou na startující podzimní část šňůry Tak jdem dál tour, která běží od října až do půlky listopadu.
5: Chci vidět, jak se čas života krotí, kdo v životě počítá jenom pro a proti.
0: Přes noc bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy až ke 3, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno a teploty vystoupí až na 24 stupňů. Krásný babí léto nás čeká o nadcházejícím víkendu. 20 hodin, 5 minut vy posloucháte Radio Rock Zone. No a já, Veronika, vám přeju krásný večer.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Black Sabbath právě dohráli na rádiu Rock Zone v 20 hodin 21 minut. My se koukneme, kam můžete vyrazit o víkendu, když už má být tak hezky. V Třeboni se můžete vydat na 8. ročník maratonského běhu krásnou krajinou chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. V Praze se v sobotu uskuteční už 18. ročník veteránské akce Pražská noblesa. Čekají vás tam historický auta, jízdy pravidelnosti i spanilá jízda hlavním městem. Milovníci vláčku a železnice by se neměli nechat ujít víkendovou výstavu železničních modelů a provozních kolejích Pečkách. Vidění tam bude přes 10 kolejišť různých velikostí, od těch nejmenších až po zahradní velký. No a pokud máte chuť na něco dobrýho, tak od pátku do neděle, to znamená, že bude dneška a celý víkend do neděle, ovládne olomouckou galerii Šantovka Burger Festiák, takže kromě burgerů se tam můžete těšit i na spoustu dalšího street foodu. No tak vybírejte o víkendu a jdem na další muziku.
1: Kufr zbalený, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
2: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Živá kvotka byly Evanescence právě dohrál na rádiu Rock Zone. V noci nás čeká jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy až jenom ke 3 a ojediněle se můžou objevit i přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno, ráno nějaká tam mlha, no a teploty vystoupí na příjemných 20 až 24 stupňů. Přátelé, se s vámi pro dnešek loučím, půjdu se na pár hodin vyspát, protože se tady na vás zase budu těšit ráno. Takže krásný večer a hlavně poslouchejte Radio Rock Zone.
0: Legendární kapela Sohaja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
7: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Rádio Rock Zone, muzika na tělo. Son, your life's an open book.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Voda v okolí vodojemu Odolená voda je znovu pitná. Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících a Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Voda v okolí vodojemu Odolená voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Z hlediska obsahu olova splňuje stanovené hygienické limity. Je proto vhodná k běžnému užívání, včetně pití a vaření. V případě, že některé části domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, doporučuji před použitím vody k pití a vaření nechat vodu 5 až 10 minut odtékat. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 000 obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od minulého týdne od čtvrtka. Důvěry a osamělosti i špatného zdraví seniora zneužila dvojice mužů na Trutnovsku. Starému muži se vetřili do přízně, přesvědčili ho o své dobrosrdečnosti a postupně ho okrádali. Za několik měsíců ho připravili o majetek i peníze v celkové hodnotě zhruba 5 milionů korun. Oba nyní navrhli kriminalisté obžalovat z podvodu a také z pronevěry. Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících. Vláda totiž kvůli vysokým cenám paliv schválila poloviční jízdné, které může výrazně zvýšit zájem o vlaky.
2: Železniční dopravca posilňuje vybrané spoje, monitoruje prodajné systémy a cestujícím odporúča kupovať lístky v predstihu. Očakáva výrazný nárast počtu cestujúcich, najmä počas piatka. Vládne opatrenie sa totiž vzťahuje nielen na základné, ale i všetky platené zľavnené lístky vo vlakoch druhej triedy. Pri autobusoch zaplatia polovicu ceny iba cestujúci, ktorí nemajú žiadne zľavnené cestovné. Vláda chce takto dostať čo najviac ľudí z aut do vlakov a autobusov. Josef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled správ na rádiu Rock Zone.
1: Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Náš vodní slalomář se chce po sezóně bez individuální medaile z vrcholných akcí vrátit k věcem, které mu fungovaly dřív. V jeho tréninku se mu zkrátka nevyplatily novoty.
3: Na jaře jsem se zaměřil víc na tu silovou složku výkonu, což se evidentně ukázalo jako ne úplně dobrý. Myslím si, že jsem sice zesílil, ale na té vodě se to moc neprojevilo. Z tohohle pohledu se budu vracet spíš zpátky.
1: Letos zůstal 33-letý slalomář na obou vrcholných akcí bez medaile. Na červencové mistrovství světa v Oklahomě skončil v semifinále. Bez medaile pak olympijský šampion z Tokia skončil i v září na mistrovství Evropy. Máme jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy až ke 3, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno a teploty do 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Legendární kapela Soha, já známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči by měli mít speciální týmy pro velké krizové události. Podzimní tradice ve Spojených státech nabývají gigantických rozměrů a Hanušovice stěhují sportoviště. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. 38 měst a obcí spojí komunální volby s místními referendy. 21 místních hlasování se bude věnovat větrným elektrárnám a takzvaným akceleračním zónám. Tématem jiných pak bude například zachování železničních přejezdů. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhnou 9. a 10. října. Hasiči by měli mít speciální týmy pro velké krizové události. Plánuje to nový generální ředitel hasičského záchranného sboru Martin Legner. Speciální jednotka složená z odborníků z praxí by mohla vzniknout do půlky příštího roku. Cílem podle Legnera je, aby pomáhala při rozsáhlých požárech, povodních, ale i dalších mimořádných událostech.
2: Musíme být připraveni ne na události, které známe z minulosti, ale i na rozsáhlé mimořádné události a krizové situace, které mohou mít úplně jiný charakter a rozsah. Proto se chci věnovat modernizaci systému ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Měly by to být týmy složený opravdu z odborníků z praxí. Na nich by se měl postavit ta konstrukce toho krizového řízení.
1: Podzimní tradice ve Spojených státech nabývají gigantických rozměrů. Na jezerech ve státech Oregon nebo Maine se každoročně pořádají takzvané dýňové regaty. Pěstitelé vydlabou tunové dýně, osadí je lodními motory a závodí v nich před zraky tisíců diváků.
3: Nejedná se přitom o žádný bizarní výmysl, ale o skutečnou tradici. Pěstitelé se totiž se svojí rekordně velkou dýní nechtějí po měsících náročné práce jen tak rozloučit. Nejdříve z nich proto vyberou semínka, která se na trhu prodávají i za stovky dolarů. Teprve po odjetí celého závodu pak obří plody poslouží jako krmivo pro zvířata v zoologických zahradách. Extrémní variantu rozloučení pak zvolil současný světový rekordman, Američan Gary Christensen. V dýňovém kajaku napádloval neuvěřitelných 94 kilometrů. Ze Spojených států Happy Kamler.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sportoviště v Hanušovicích na Šumpersku utíkají před vodou. Čeká je rozsáhlé stěhování, protože před 2 lety je zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Současné sportoviště na soutoku Moravy a Brané je stále bezprostředně ohroženo záplavami. Stěhování bude stát až 100 milionů korun. Město na něj chce získat dotace. Hotovo by mělo být za 4 roky. Máme jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy až ke 3, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno, ráno místy mlhy a teploty 20 až 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: This is racist!

Legendární kapela Soha, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Voda v okolí vodojemu Odolená voda je znovu pitná. Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících a Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Voda v okolí vodojemu Odolená voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Z hlediska obsahu olova splňuje stanovené hygienické limity. Je proto vhodná k běžnému užívání, včetně pití a vaření. V případě, že některé části domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, doporučuji před použitím vody k pití a vaření nechat vodu 5 až 10 minut odtékat. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 000 obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od minulého týdne od čtvrtka. Důvěry a osamělosti i špatného zdraví seniora zneužila dvojice mužů na Trutnovsku. Starému muži se vetřili do přízně, přesvědčili ho o své dobrosrdečnosti a postupně ho okrádali. Za několik měsíců ho připravili o majetek i peníze v celkové hodnotě zhruba 5 milionů korun. Oba nyní navrhli kriminalisté obžalovat z podvodu a také z pronevěry. Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících. Vláda totiž kvůli vysokým cenám paliv schválila poloviční jízdné, které může výrazně zvýšit zájem o vlaky.
2: Železniční dopravca posilňuje vybrané spoje, monitoruje prodajné systémy a cestujícím odporúča kupovať lístky v predstihu. Očakáva výrazný nárast počtu cestujúcich, najmä počas piatka. Vládne opatrenie sa totiž vzťahuje nielen na základné, ale i všetky platené zľavnené lístky vo vlakoch druhej triedy. Pri autobusoch zaplatia polovicu ceny iba cestujúci, ktorí nemajú žiadne zľavnené cestovné. Vláda chce takto dostať čo najviac ľudí z aut do vlakov a autobusov. Josef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled správ na rádiu Rock Zone.
1: Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Náš vodní slalomář se chce po sezóně bez individuální medaile z vrcholných akcí vrátit k věcem, které mu fungovaly dřív. V jeho tréninku se mu zkrátka nevyplatily novoty.
3: Na jaře jsem se zaměřil víc na tu silovou složku výkonu, což se evidentně ukázalo jako ne úplně dobrý. Myslím si, že jsem sice zesílil, ale na té vodě se to moc neprojevilo. Z tohohle pohledu se budu vracet spíš zpátky.
1: Letos zůstal 33-letý slalomář na obou vrcholných akcí bez medaile. Na červencové mistrovství světa v Oklahomě skončil v semifinále. Bez medaile pak olympijský šampion z Tokia skončil i v září na mistrovství Evropy. Máme jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy až ke 3, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno a teploty do 24 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Kowalski.
1: Album Před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na Rockzone 105.9.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: Hvala!

about nothing good.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Voda v okolí vodojemu Odolená voda je znovu pitná. Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících a Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Voda v okolí vodojemu Odolená voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Z hlediska obsahu olova splňuje stanovené hygienické limity. Je proto vhodná k běžnému užívání, včetně pití a vaření. V případě, že některé části domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, doporučuji před použitím vody k pití a vaření nechat vodu 5 až 10 minut odtékat. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od minulého týdne od čtvrtka. Důvěry a osamělosti i špatného zdraví seniora zneužila dvojice mužů na Trutnovsku. Starému muži se vetřeli do přízně, přesvědčili ho o své dobrosrdečnosti a postupně ho okrádali. Za několik měsíců ho připravili o majetek i peníze v celkové hodnotě zhruba 5 milionů korun. Oba nyní navrhli kriminalisté obžalovat z podvodu a také z pronevěry. Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících. Vláda totiž kvůli vysokým cenám paliv schválila poloviční jízdné, které může výrazně zvýšit zájem o vlaky.
2: Železniční dopravca posilňuje vybrané spoje, monitoruje prodajné systémy a cestujícím odporúča kupovat lístky v predstihu. Očakáva výrazný nárast počtu cestujících, najmä počas piatka. Vládne opatrení sa totiž vzťahuje nielen na základné, ale i všetky platené zľavnené lístky vo vlakoch druhej triedy. Pri autobusoch zaplatia polovicu ceny iba cestujúci, ktorí nemajú žiadne zľavnené cestovné. Vláda chce takto dostať čo najviac ľudí z aut do vlakov a autobusov. Josef Baoko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Náš vodní slalomář se chce po sezóně bez individuální medaile z vrcholných akcí vrátit k věcem, které mu fungovaly dřív. V jeho tréninku se mu zkrátka nevyplatily novoty.
3: Na jaře jsem se zaměřil víc na tu silovou složku výkonu, což se evidentně ukázalo jako ne úplně dobrý. Myslím si, že jsem sice zesílil, ale na té vodě se to moc neprojevilo. Z tohohle pohledu se budu vracet spíš zpátky.
1: Letos zůstal 33-letý slalomář na obou vrcholných akcích bez medaile. Na červencové mistrovství světa v Oklahomě skončil v semifinále. Bez medaile pak olympijský šampion z Tokia skončil i v září na mistrovství Evropy. Máme jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy až ke 3, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno a teploty do 24 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Klasik rokový víkend věnujeme tentokrát kytaristovi Carlose Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazzroku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči by měli mít speciální týmy pro velké krizové události. Podzimní tradice ve Spojených státech nabývají gigantických rozměrů a Hanušovice stěhují sportoviště. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. 38 měst a obcí spojí komunální volby s místními referendy. 21 místních hlasování se bude věnovat větrným elektrárnám a takzvaným akceleračním zónám. Tématem jiných pak bude například zachování železničních přejezdů. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhnou 9. a 10. října. Hasiči by měli mít speciální týmy pro velké krizové události. Plánuje to nový generální ředitel hasičského záchranného sboru Martin Legner. Speciální jednotka složená z odborníků z praxí by mohla vzniknout do půlky příštího roku. Cílem podle Legnera je, aby pomáhala při rozsáhlých požárech, povodních, ale i dalších mimořádných událostech.
2: Musíme být připraveni ne na události, které známe z minulosti, ale i na rozsáhlé mimořádné události a krizové situace, které mohou mít úplně jiný charakter a rozsah. Proto se chci věnovat modernizaci systému ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Měly by to být týmy složený opravdu z odborníků z praxí. Na nich by se měl postavit ta konstrukce toho krizového řízení.
1: Podzimní tradice ve Spojených státech nabývají gigantických rozměrů. Na jezerech ve státech Oregon nebo Maine se každoročně pořádají takzvané dýňové regaty. Pěstitelé vydlabou tunové dýně, osadí je lodními motory a závodí v nich před zraky tisíců diváků.
3: Nejedná se přitom o žádný bizarní výmysl, ale o skutečnou tradici. Pěstitelé se totiž se svojí rekordně velkou dýní nechtějí po měsících náročné práce jen tak rozloučit. Nejdříve z nich proto vyberou semínka, která se na trhu prodávají i za stovky dolarů. Teprve po odjetí celého závodu pak obří plody poslouží jako krmivo pro zvířata v zoologických zahradách. Extrémní variantu rozloučení pak zvolil současný světový rekordman, Američan Gary Christensen. V dýňovém kajaku napádloval neuvěřitelných 94 kilometrů. Ze Spojených států Happy Kamiller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sportoviště v Hanušovicích na Šumpersku utíkají před vodou. Čeká je rozsáhlé stěhování, protože před 2 lety je zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Současné sportoviště na soutoku Moravy a Brané je stále bezprostředně ohroženo záplavami. Stěhování bude stát až 100 milionů korun. Město na něj chce získat dotace. Hotovo by mělo být za 4 roky. Máme jasno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, místy až ke 3, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. V sobotu nás čeká převážně slunečno, ráno místy mlhy a teploty 20 až 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Si krokový víkend věnujeme tentokrát kytaristovi Carlose Santanovi. Jeden z nejlepších muzikantů světa propadl v roce 1972 kouzlu nastupujícího jazz roku a ještě navíc indické meditační filozofie. A výsledkem těchto dvou trendů bylo album Caravanserai. A patří k deskám, které se mají poslouchat v celku, aby vynikla jejich atmosféra. Tak zkuste, jak to jde. Večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Voda v okolí vodojemu Odolená voda je znovu pitná. Železničáři na Slovensku se připravují na nápor cestujících a Jiří Prskavec chystá návrat ke kořenům. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Voda v okolí vodojemu Odolená voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Z hlediska obsahu olova splňuje stanovené hygienické limity. Je proto vhodná k běžnému užívání, včetně pití a vaření. V případě, že některé části domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, doporučuji před použitím vody k pití a vaření nechat vodu 5 až 10 minut odtékat. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 000 obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od minulého týdne od čtvrtka. Důvěry a osamělosti i špatného zdraví seniora zneužila dvojice mužů na Trutnovsku. Starému muži se vetřili do přízně, přesvědčili ho o své dobrosrdečnosti a postupně ho okrádali. Za několik měsíců ho připravili o majetek i peníze v celkové hodnotě zhruba 5 milionů korun. Oba nyní navrhli kriminalizaci.